0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dalším hostem talk show Selfie s Táňou bude zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák.
1: Už jsme se v jeden moment trošku báli toho, že neumíme už zapařit, což nás teda docela jako dokázalo vylekat. Už mi čím dál tím víc, právě jak si začíná žena všímat toho, že si nás všímají, teď říká, ale měl bychom koupit nějaký nový jadry, když chodím vedle tebe, abych ti nedělal osudu, takže to využívá takhle.
2: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Vyhrajete. Radio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné ráno, probouzíte se sice do pondělka s datem 4. května, ale taky s dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ano, 4.5. Lenče, vlastně to všechno si řekla, hity, které milujete, pohoda, pohodička. A pokud ta pondělní rána berete trošku dramaticky, tak to berte tak, že budete mít zkrácený týden, protože nás čeká další prodloužený víkend díky svátečnímu pátku. Takže...
0: Tak jak kdo? Minulý týden si tu byl ty, ano. A teď tu budu já.
1: No, ty to budeš v pátek.
0: Ano.
1: Víkend mám já, takže
0: ano, no.
1: jsme podělení.
0: jsme podělení.
1: Ale tak nabrala si síly, ne? To všechno ještě probereme, ne?
0: Tak úplně
1: hodně. Ježiš, už zase bude, až budou příběhy, dobře, fajn.
0: Ne, nebudou.
1: Ale jsem se koukal, protože zahradní skříci už nejsou, takže můžou být příběhy. Můžeme to rozdělit na kulturní zážitky,
0: můžeme
1: na cestování povídat. A na kočičí zážitky.
0: Můžeme povídat celé ráno a to taky budeme. A nebudeme na to sami, protože teď aktuální zprávy má taky Kristýnka Kubánková.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Řidiči s komplikacemi v tuto chvíli počítejte u obce Rohatec na Hodonínsku. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dovolená autem se opět dostává do módy. Bohumín zná svůj strategický plán na dalších 8 let. Baťův kanál se rozšířil. Krásné pondělní ráno vám u zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Na letošní dovolenou vyrazí více lidí autem. Podle

0: to už ví mluvčí Jana Končítková.
1: V té době už bude lidem v Bohumíně sloužit nová klinika dlouhodobé péče a také velký domov pro seniory. Ze základní školy ČSA se stane jeden z nejmodernějších školních komplexů v regionu a areál na Faji proměníme v centrum sportu. V plánu máme i přípravu nových lokalit pro rodinné domy a bytovou výstavbu.
0: Baťův kanál se opět rozšířil. Nově se tak lodě dostanou až

0: hity, které milujete.
1: No.
2: No.
1: Možná...
2: Víš, kdo má dneska svátek?
1: Ale ne, že bych se někam koukal. Některá jména mám jakoby vtiskla v kalendáři. Takhle, souvisí to s jarem to jméno, nebo ne?
2: Ano, je to 4. květen a byla to jedna z mých nápověd.
1: Ne, nevím vůbec proč, ale prostě si to pamatuju.
2: No, takže?
1: Květoslav?
2: Je to tak?
1: Je to tak a prostě některá jména vím, no.
2: No, tak to byla jedna nápověda
1: a je tam,
2: moje.
1: Počkej, koukám, někdy je tam i žena, ku podivu dneska jako v tom zdvojnásobném není, takže jenom Květoslav.
2: Dneska je jenom Květoslav.
1: Mm-hmm, krásné jméno, které bude mimochodem korespondovat s počasím v průběhu dne, protože stejně jako včera mají být dneska velmi příjemné teploty na Moravě.
2: 22 stupňů, myslím.
1: No, někdy až víc.
2: No.
1: No, fakt je těch 25 ve stínu. Jenom.
2: Jako já, když jsem vyjížděla dneska ráno z Příbora, tak už tam bylo taky jaro.
1: Mimochodem krásně se to sladila i s outfitem, protože růžová ti sluší, to víme, že jo?
2: Mm.
1: Takže červenou už nechci víc a...
2: To je fialová, černá. Ale to nevadí.
1: A tak pozor. Tak to, dobře, první konflikt přichází asi 4. minutu po té, co začala mluvit, ale jestli tohle je fialová,
2: počkej. To není růžová, to je fialová.
1: Není to na těch světlech taková?
2: Jirka je náš režisér, od nás vidí na kamerách, tak schválně, co bude mít on za názor?
1: Já to jsem ti chtěl fakt pochválit jako růžovou halenku.
2: Fialová, ale víš, že muži vnímají mnohem méně barev než ženy. Ale růžová, fialová...
1: Fialová je taková.
2: To je taky fialová, ale jiný odstín.
1: Je takhle. A jak vypadá růžová teda, když máš tohle?
2: Růžová prasátko? Je jo, jako prasátko
1: tohle,
2: růžové.
1: Tohle je fialová.
2: Růžová je třeba, jakože prasátko je růžové, no, třeba, no. A tak.
1: I když mám vlastně růžové prasátko, dobře, tak jo. Tak si počkáme na rozsouzení, tak už nám to začalo, to teda hodně brzy. V každém případě vím, že chlapy a ženy a barvy, tak lososová a spol, že
2: ano,
1: to známe, známý příběh, ano, tak. Máme 2 minuty po 6. hity, které milujete, nezapomeňte kdykoliv i online na CZ Radio. Jo, víme, ale to je jenom lá, Pink už se tam tlačí o slovo.
3: Lights we can see in the dark.
1: Jak jsem říkal,

0: 6 minut po 6. Lenča v růžovém, Ráďa dneska v černém a
1: to je
0: dobré.
1: Fialová.
0: Dáme potom to? Dáme potom bude... jenom fotku prostě na
1: ano,
0: sociální sítě.
1: Ano,
0: jo,
1: ano.
0: Přesně, tak.
1: Ale už mi to trošku připadá, jak v tom, jak se jmenuje ten film Zelená zelinkavá?
0: To je zelenkavá.
1: Paní Marčičko.
0: Ne, on říkal zelenkavá vlastně.
1: Zelenkavá.
0: Zelenkavá.
1: Hodíme
0: se k sobě, miláčku.
1: A hodíme se k sobě, miláčku. Ano.
0: Přesně tak.
1: Tak přesně tak to bude dnes probíhat celé
0: Jankerová
1: ráno.
0: Jankerová a Peterka, přesně tak. Mimochodem ještě... protože každé ráno v pondělí vždycky jako sbírám dozvuky z toho minulého týdne, abychom vám to v týdnu pouštěli, jak jsme v úvozovkách mrk mrk vtipní. A někdy to bolí, se přiznám, protože než dojdeme k té vtipné pointě, tak je předtím třeba 8 minut vstupu, jo? Kde tak jako...
1: Ale to se nám vstává.
0: Jo.
1: A já to říkám pořád, že já některé naše posluchače lituju, jestli to poslouchají celé. Mm-hmm.
0: Takže máme challenge vlastně, co má Lenča dneska na sobě, tedy jakou barvu, potom máme challenge udělat jako smysluplný, dejme tomu minutový nebo minutu a půl vstup.
1: To se nám ještě nikdy podle mě nepovedlo.
0: Já myslím, že to dáme na pána, to bychom zvládli.
1: Dobře.
0: Svoj challenge, ať jsem hodný, tu zvládám perfektně a podobně. Nicméně, než si dáme várku horoskopu, ještě pořád se probouzím a tak dál, tak ten prodloužený víkend ti přinesl hodně zážitků kulturních, taky cestovatelských a kočičích, tak já to shrnu a ty si potom vypíchni, jo?
1: Jo.
0: Protože jste k narození nám dostali nějaké kulturní zážitky, tak jste byli za nimi v Praze.
1: Ano.
0: Hodně jste cestovali, přesouvali se nakonec na jižní Moravu, odkud jste si přiváželi kočičáka číslo 2.
1: Ano, je to tak.
0: Bez kožého.
1: Ano, bez trstého. Dalšího kočičáka na ruby.
0: Kužma, přesně no. Tak, ano. No, tak, co?
1: Tak začneme s tím kulturním zážitkem, mm-hmm. To bylo moc příjemné. Byli jsme v O2 Univerzu na Honzovi Smikvátorovi, slavil 40 a udělal si ke 40. velký jazzový koncert a bylo to naprosto geniální. Mm-hmm. My jsme to tedy měli i s kulturním zážitkem, protože o dvě řady před námi pán si to užíval velmi intenzivně.
0: Pospěvoval si nebo?
1: No, on to tak komentoval a myslíme si, že jsi to užíval pomocí alkoholu a ještě jiných látek, asi ještě před koncertem.
0: Ale pán byl stejný jako my mimo záznam občas, což dnes si posluchači neví, že?
1: No. A tak to byl takový tak krásný kontrast, kdy tam
0: to dělal zvláštní, ten... Ale na jazzovém koncertu, to mě nenapadlo.
1: No právě, a ty to bylo celé takové jako načančené, krásné, elegantní a do toho pán jak na prostě fotbalovém zápase. Musím říct, že mě to úplně neuklidnilo, co se týká bezpečnosti na takových akcích. Mm-hmm. Protože se vlastně v podstatě nic nedělo.
0: Já jenom připomínám, prosím vás, jestli je něco zabezpečeno, tak je opravdu hlídaná bezpečnost na megakoncertu Rádia Čas.
1: Ano, tam jo.
0: To bude potom na podzim úplně jiný šálek kave. No.
1: Ale tady teda musím říct, že security vůbec nevěděli, co mají dělat, takže to mě moc neuklidnilo. Každopádně pán nebyl nějak jako agresivní, on si to fakt chtěl jenom užít.
0: Pán si povídal.
1: No a potom nakonec ho dostihla jeho medicína, takže se mu udělalo špatně, chudáčkovi. A odešel ze sálu, pak už ho tam teda nepustili. Ale nebyli schopni ho vyvést.
0: Jako je to zvláštní, jako v kombinaci s jazzovým koncertem, nebo s takovým zážitkem.
1: Ale počkej, ty to finále, jo. Tak my jsme si říkali, no on takový byl prostě, že a ty tam na něho ty lidi jako špatně reagovali a tak, což je jasné. No a my jsme vyšli ven po koncertě a ten pán tam seděl a plakal. Takže já si myslím, že mu bylo líto, že ho vyvedli ještě k tomu.
0: Mm-hmm. A typově, jako byl to pán, jak to mám říct, společensky, jakoby unavený oblečením a vzezřením, nebo prostě měl jenom jako špatný den a...
1: Ne, on vypadal úplně normálně, tak on neměl špatný den, on prostě si toho dal víc. No, nejenom ta kultura ho tak povznesla a pobavila.
0: Ale jako na jazzový koncert se jít jako popít, to právě jako nechápu.
1: Jo.
0: Možná jako líp jamoval potom, ano, přesně tak.
1: No.
0: Tak dále.
1: Ale jinak, on za Smikmátor naprosto 100% skvělé, úžasné, takže byli jsme velmi spokojení. A dokonce, to jsem vůbec nevěděla, to jsme dostali právě k narozeninám od rodičů, od Marti, že si můžeš zaplatit i raut, který je před koncertem, během koncertu i po koncertě. Takže to byla taková vyloženě býčí oslava narozením, protože my jsme se tím koncertem v podstatě projedli.
0: Požrali.
1: Jako úplně, ale úplně.
0: Hele, raz za čas, jako zvlášť, když má takové hezké číslovky, teď v tom aktuálním, jakoby, to není datum, to je prostě, to číslo vás teď bude provázet další
1: tak,
0: více než 300 dní.
1: Ano. Tohle nikdy nezažila za celé to číslo.
0: Takže kulturu máme odškrtnutou, nám zbývá ještě cestování kočky, jo, a Jirka si napsal rozlousknutí těch tvou barev.
1: Fialová.

0: Ráno s vámi Rádio Čas, je takhle připomínělku 4. května 6 hodin 14 minut, k tomu to je aktuální čas, ten jsme vlastně málo říkali teď po ránu.
1: No tak vysíláme teprve 14 minut, v každém případě ano, za minutu bude 14:07, takže ideální čas pro čerstvé horoskopy. My dva už jsme jako dostatečně probraní, protože jsme měli velkou diskuzi barevnou. Za chvíli na sociálních sítích, tedy hlavně na Instagramu, najdete v podstatě takovou malou anketu, jakože barvu vidíte na Lenčině Halence, asi tak, na to píku, mimochodem si to sluší.
0: O, děkuji, tak, děkuji. Jirka náš režisér už psal, za mě je to světlejší fialová lila.
1: Jo, a myslím, že tam dáme hlasovačku, jestli teda vidíte spíš růžovou, spíš fialovou, anebo spíš jinou, nebo prostě nějakou jinou. Jo?
0: Ano, protože Ráďa vidí růžovou.
1: Jo.
0: Ráďo, někdy je potřeba si v tom životě sundat ty růžové brýle.
1: No, to už jsem sundal hodně dávno. Přesně před rokem 7. dubna 2025. Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řáda disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mají šanci na zamilovanost či intenzivní milostné hrátky. Ryby zaznamenají zvýšenou citlivost a vnímavost a rakům se bude dařit ve vzdělávání nebo na cestách. Blíženci budou velmi přátelští, váhám se nebude do ničeho chtít a vodnáři budou ve své nápaditosti nepřekonatelní. Kozorozy mohou své věci poněkud vyhrocovat, býci budou plni elánu a energie a panám se mohou jejich plány komplikovat. Lvi budou úspěšní v dohodách s obchodními partnery. Střelci mohou zažívat pocity zmatenosti a berani budou akční a dynamičtí. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Komplet ranní balíček, májový, už čtvrtý májový s Lenčou Radimem na Rádio Čas, hity, které milujete, no a dřív než se podíváme na Facebook a vůbec naše sociální sítě, o čem se dneska povídáme, mimochodem je to oslava muziky, tak ještě jakoby do zvuky víkendu, protože vy už jste teď velká kočičí rodina, dá se říct.
1: Ano, my jsme si přivezli přírůstek. Mhm. Je to malý bruník, pochází ze Znojma a je to teda úplně zlatíčko. Jo, moc jsem nespala dneska, ale skvěle.
0: Takže podobně jako Bertia vlastně, jako vychytala jsi to dobře, nebo takhle Sphinx kočička nemusí být zlatíčko?
1: Já myslím, že jsou všechny zlatíčka. Že
0: jo? No tak jaké bylo spíš první setkání těch dvou? Jestli se teda zavnímali, nebo jestli Bertík už spal?
1: Jo, ne, tak my jsme už celé odpoledne je zkoušeli trošku jako seznámit, tak si vyříkávali, či je to prostor, kdo je.
0: Ano, fakt jo?
1: Jo. Ale nesyčeli na sebe moc, jenom tak jako po sobě poskakovali a tak. Uh-huh. A taky ono je to způsobené tím, že malý bruník je koťátko, takže on ještě si chce hrát a Berťa tak nějak koukal, co jsme mu to udělali. No a uvidíme, ale zatím to vypadá hezky, zatím to vypadá dobře. No a potom odpoledne už jsme je oddělili, aby měli chvilku klidu a oni to prospali, takže paráda.
0: A noc číslo jedna tedy, kde spali oni konkrétně?
1: No my jsme je oddělili, takže Bertě spal ve svém pokojíčku a Bruníka jsem měla v obýváku a tam jsem spala s ním, protože Bertě, když byl první noc u nás, tak mi hodně mňoukal a Bruník ná, ten prostě spinkal.
0: Padl za vlast, jo.
1: No pak akorát v noci se chtěl mazlit, takže mě probudil a potom zase spinkal dál.
0: No, tak vidíš, tak už má
1: parťáka. Takže má parťáka, no, takže uvidíme. Ale jsou chudáci, ono je to pro ně taková stresová záležitost, takže ty víš, že to je takové náročné, tak se jim to snažíš ulehčit, ale prostě musí si zvyknout, no.
0: Tak jako dřív nebo později budou spolu na menším prostoru, že jo?
1: No, ano, ano, řeším, ano, níci. No.
0: No tak jo, takže to máme odškrtnuto a za chvilku se můžeme podívat, o čem je teda dneska to dnešní povídání, ale tak krásně souvisí s tím, co pro vás má Rádio Čas, tedy hity, které milujete, že to půjde samo. Mimochodem na Facebooku jenom sondáž jde to samo, aniž by se ještě prozrazovala?
1: Pár komentářů, není to taková hitparáda jako jiné otázky, ale už to tam trošku žije.
0: Už se to trošku probouzí, 6.25, Lenča Radim, jedeme dál.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Každý, kdo kdy byl v dlouhodobějším vztahu, asi pochopí, takže když tak díky za lajky, za komentáře. No a zároveň, pokud jste naši online přátelé, tak doporučujeme hlavně Instagram, kde už je speciální příběh a speciální hlasovačka, která nám rozvibrovala ráno posledních 10-20 minut. Ano, přesně tak.
1: A tak my, co vidíme fialovou, tak nás
0: a ještě Ježíši Kriste, proč si, ne, promiň, to teď nesouvisí s tebou, teď mi došlo, proč si neukázala tu podprsenku? Ale to je vedle toho úplně jak pěst... No, já se vůbec...
1: Ale podprsenka je taky fialová.
0: Ano, ta je.
1: To jsou jenom jiné...
0: Ano.
1: To jsou jenom jiné odstíny. Podprsenka je tmavě fialová a tričko je lila nebo pastelově fialová.
0: No, tak už víme, že v roce 2026 vznikne pokračování Hodíme se k sobě, miláčku. V hlavní dvouroli, tedy té vedlejší dvouroli, Líšková Bednář, takže ne, teď bez legrace, na Instagramu, ať už časáckém nebo našich dvou soukromých, najdete hlasovačku, jako vlastně barvu halenky nebo topíku vidíte u Lenči a v nabídce jsou spíš růžovou, spíš fialovou nebo úplně jinou.
1: Tak. Ano, rádě hlasuje pro růžovou, ale co ti napsala sestra?
0: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička nebude zlobit.
1: To segra nepíše, ale protože je... když si poprvé přečetl tu zprávu, tak se trošku urazil, takže neurazil, segra napsala něco jiného.
0: Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila.
0: Ale že promiň objímám, to už si nepřečetla.
1: Já ještě píše promiň objímám. Tak. Ano, každopádně jsme zvědaví, co se vyvrbí na Facebooku a na Instagramu.
0: Přiznávám jednu věc, že nevím, co dělá to naše osvětlení pro televizi Relax, protože jsme bráni i kamerami, tak jako jak moc to může ovlivnit nebo ne, ale vzhledem k tomu, že tady kolem sebe mám spoustu dalších fialových, tak
1: já myslím, že moc ne, protože...
0: Pro mě si lady v růžovém.
1: No, protože Jirka, náš režisér, psal, že je to taky lila.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Tak si dáme hezkou písničku. 2 minuty po 6:30. Radio Čas.

0: To mi nesedí, počkej, vydrž.
1: Ráďa si dal obráceně sluchátka. Já to vždycky musím popsat, protože Ráďa občas zapomene, že pracujeme v rádiu.
0: Ano.
1: A to znamená, že vy nás nevidíte.
0: To je nejpřirozenější, protože jakmile se soustředíme na to, že pracujeme v rádiu, tak nejsme přirození a hrajeme si na moderátory.
1: No ne, ale musíme
0: popsat, taky takové?
1: Musíme popsat, co děláme.
0: Jsem řekl, že to je nepřirozené. To každý si jinak myslí, že mluvím o tobě. Tak bych si chtěl vysvětlit, že mluvím o sluchátkách. Víme, že jsem mluvil o sluchátkách.
1: Mluvil o sluchátkách. Nebo ne? Teď jsem se úplně ztratila.
0: Vidíš, tak proč to vysvětlila, když nevíš, o čem jsem mluvil? Ne. Ten šlauček ze sluchátek, který vede, tak mám radši na pravé straně. Teď jsem si ho omylem dal na levou, tak jsem s tou byl úplně mimo, no.
1: Mluví o sluchátkách, ne o mně, jo.
0: Teď je to o sluchátkách, přesně tak. Jinak dneska si můžete vyjádřit, protože Rádio Čas je pomalu už 28. rok s vámi oslavou muziky a nás zajímá, a to se zeptám i tebe, protože většinou řešíme interprety, většinou řešíme jako písničky, ale máš ty jako nějakou srdcovou desku, jak se říká LPčko, dlouhohrající, prostě album nějakého interpreta, který je pro tebe z nějakého důvodu zásadní?
1: Teď už vlastně vůbec ne, ale když zabrouzdám do mého mládí, tak jsem nejpřehrávanější kazetu měla kapelu Chaos. To jsem poslouchala ještě na kazetěku a to jsem poslouchala asi 100krát dokola.
0: Sejště na hřišti a policie, počkej.
1: Na sajuku řeplic a nechám ho tam stát, takže stane se do mozku, začne si se mnou hrát.
0: Něco i o policii bylo, ne?
1: Ano.
0: Policie, či co, nebo něco takového.
1: Policie a bylo to takové to album, kde bylo hodně závažných témat, nejenom tady o kouři v plicích. Takže to jsem fakt měla neustále a měla jsem originál. To byly ještě ty plastové krabičky, to někteří už nezažili, plastové krabičky a v tom byla ta, jak se jmenuje to, knížečka skládací.
0: No buklet, no.
1: Buklet a v tom už byly ty texty a tak, takže to jsem přehrávala nejvíckrát.
0: Proto si myslím, že jsem byl snad jediný nebo poslední v České republice, asi ne, protože možná někteří je mají, který pořád nosil ten Discman a strašně jsem nechtěl přejít do těch mobilů a tehdy byly ještě takové ty MP3, ty ano. Stroječky, protože člověk tím rád listoval, rád se koukal na ty fotky, kdo to napsal, někdy texty, tam byly písniček.
1: A tvoje nejoblíbenější hudební album?
0: No my se ptáme i na zásadní a to je jedno, protože takhle, jako z českých a z dětství a konec konců to mám vytetované i na noze, to je Hana Zagorová,
1: aha.
0: Album, Světlo a stín,
1: aha.
0: Z toho důvodu, že mě fascinoval přebal té desky, protože ho maloval ve své době slavný malíř Laštovka.
1: Jo.
0: On myslím, že namaloval i portrét Hany Hegerové, tak to je něco, to je prostě, já mít to jako obraz, tak to mám jako úplně.
1: No protože dřív bývaly ty buklety, vlastně umělecká díla.
0: No, v 80. moc ne a právě tenhle byl výjimkou, protože v 80. už měli ty pufy a byla tam jenom ta fotka v té mikině, že jo a podobně.
1: Ale potom ale... později jo.
0: Jo, dodnes je to jako, že se člověk těší, jak bude právě vypadat ten přebal, že jo. Se řešila Madonna, jak to bude v červenci a podobně. No a ze zahraničních, to asi nikomu z vás nic neřekne, někdo nám píše, doufám, že ne ségra, protože s to už se teď nebavím. Pokud chcete vidět, proč, poslouchejte třeba i v záznamu televizi Relax. V každém případě ze zahraničních je to písničkářka Carly Simon a deska Boys in the Trees.
1: Aha.
0: A to jenom z toho důvodu, že mi nějak docvaklo v jisté době, že prostě je i zahraniční muzika a že jsou skvělí zahraniční muzikanti, jo, protože člověk byl nějak v tom českém rybníčku. No
1: a co vy, jaké je vaše nejoblíbenější hudební album? Napište nám na Facebook anebo taky na WhatsApp na 7766 12 800.
0: Jinak připomínáme, není to ta první deska, kterou jste si kdy koupili, ale prostě jako taková srdcovka, kterou naprosto zbožňujete i po letech. Děkujeme.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Lenča Radim, rádio čas, 4. májové ráno, mimochodem dneska, samozřejmě, že u nás to bude asi trošku později, asi jako čekám na to a doufám, že si teda dáme trošku, ani ne tak diskuzi, ale spíš hodnocení, protože dneska bude Met Gala.
1: Aha.
0: Met Gala 2026, takže velké utajení a potom už spousta jako potvrzených hostů a hvězd, tak uvidíme, jak se v tom New Yorku budou jakoby čančat a jaké modely budou mít na sobě, tak zítra se na to můžeme podívat.
1: To je vždycky trošku velká událost, mimochodem já mám pocit, jestli ten vítěz že nejde na charitu, nebo jak to vlastně probíhá, prostě co to je za akci? Já totiž vždycky znám ty fotky těch šatů a že to je největší událost roku.
0: A vím, že Anna Wintour vlastně rozhoduje o tom, kdo je pozvaný a že dokonce jsou tam velmi přísná pravidla i na to, jak se chovat tam uvnitř a podobně. Jenom vím, že se to týká Metropolitního muzea, kde taky dokonce jenom někteří vybraní si to pak můžou tam projít a nesmí se tam ani fotit a tak dál, ale tak prostě, jestli to má jakýkoliv podton, tak v podstatě to pozlátko tam jde vidět a hlavně ten fashion a style a podobně. No,
1: mimochodem, když jsme u Anny Wintour, tak my jsme teda projížděli z Prahy z kultury do Brna a potom ještě do Znojma pro Kočičáka. Mm-hmm. No a v Brně jsem se potkala s mojí maminkou a volá mi, jestli nechce jít na kafe a ona říká, jo, chci, já jdu právě z kina.
0: Ďábel nosí Pradu 2.
1: A byla na Ďábel nosí Pradu 2.
0: Mimochodem malé doporučení, pokud máte tendenci jako něco vyhledávat, tak jenom takové malé varování, pokud nechcete různé spoilery, tak na sociálních sítích a různě jak scrollujete, se čím dál tím víc začínají ukazovat scény, logicky jak se točili lidi ve filmech, takže kdybyste jako hodně na tom ujížděli na tom scrollování, tak se vám začíná skládat film, jo. Tak bacha na to a radši to přeskakujte, jenom takové doporučení.
1: No a už jsi viděl nebo neviděl?
0: No už jako teoreticky mám tu možnost jako vidět. Už jsem viděl některé scény, no, tak říkám právě proto varovat. No.
1: Já jsem ještě neviděla nic, každopádně moje maminka mě předběhla a říkala, že je to dobré.
0: Jo.
1: Takže já jsem ti chtěla uklidnit, protože ty se z toho hodně bál, že to bude jenom vývar vlastně v podstatě, ale ona říkala, že je to sice takové kontrol C, kontrol V jednička.
0: A mám zase první, jak se tomu říká, takové vlaštovky zpívaly a v rapčáku si cvrlíkali, že se tam taky víc dojímá, ale v dobrém slova smyslu.
1: Ano.
0: Že tam víc scén, které tak jako vám zabuší to srdíčko.
1: Takže odcházela z kina spokojená, tak jsem tě chtěla tak trošku uklidnit. Takže moje maminka už byla v kině dřív než já na tom.
0: No. Říkala, bylo plné kino, jako byl zájem? Nebo?
1: To jsem se ani neptala. Já jsem mě spíš zajímala ta kvalita, jak se jí to líbilo.
0: Já díky bohu za ty dary. No.
1: Takže Ďábel nosí Pradu 2 v kinech právě teď. No a uvidíme, kdy my to uvidíme, protože my jsme se na to tak těšili. Nám do toho potom hodil vidle Honza Smikmátor, takže uvidíme.
0: Co jsme začali řešit na žáčku vstupu? Promiň, až tě jsem si trošku kousil do jazyka, ale co jsme začali řešit?
1: Met Gala si začal řešit.
0: Jo, tak to není ta perlička, že? Asi.
1: Ne.
0: To bylo, ne, pozor, jenom taká, tohleto, co jste slyšeli doteď, byl fakt jenom, že 4. května.
1: Ano.
0: A s tím jako rozvitá myšlenka s Lenčou a Radimem.
1: Tak. Přesně tak, ale tak to se tak hezky hodilo, takže perlička bude za chvilku.
0: Přesně tak. Srovnáme si ty hodinky, bylo 6:45, hezký nový den.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Dalším hostem talk show Selfie s Táňou bude zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák.
6: Už jsme se v jeden moment trošku báli toho, že neumíme už zapařit, což nás teda docela jako dokázalo vylekat. Už mi čím dál tím víc, právě jak si začíná žena všímat toho, že si nás všímá, jak teď říká, ale měl bychom koupit nějaký nový jadry, když chodím vedle tebe, abych ti nedělal osudu, takže to využívá takhle.
7: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Krásné ráno, mimochodem připomínám Facebook Rádia Čas a Instagram nové video za ranní tým a v sekci příběh nebo storíčko hlavně na Instagramu taková malá diskuze na téma, jakou barvu halenky má Lenča dnes, protože Rádia tvrdí něco jiného, Lenča, která si asi vybírala podle barvy, kterou má ráda, tvrdí něco jiného, já jenom nevím, kde najít ty odpovědi.
1: Jo. Ráďa založila anketu na sociálních sítích, ale neví, kde jsou odpovědi.
0: Já jsem myslel, protože jsme tam oba dva označení, že se nám to bude ukazovat i v těch našich, ale jako, anebo takhle možná lidi porádu nechtějí řešit takové hlouposti, nevím.
1: Možná. Jo, to já nevím, tak to asi uvidíš jenom ty?
0: Ne, tak jako i kdybych se přepl na Rádio Čas.
1: No.
0: Počkej, tady je nějaké pípnutí. Mínka, ne, to musí být někde ve zprávách, ne?
1: No tak já nevím, no to já nevím, já jsem takhle ankety ještě nikdy nedělala.
0: Taky ne.
1: To je úplně klepnutím novota pro nás.
0: Klepnutím hlasujte, co z rádia vidí vaše hlasování.
1: A teď poslouchají nějací mladoši a říkají
0: si, pojďme si, a my si můžeme zahlasovat, takže já zahlasuju u tebe, ne, a ty u mě, ne.
1: Jo, to můžu.
0: No, počkej, takže se přepnem. To je jenom tak jako bokem, jenom ať jako, když tak běžte zahlasovat. A my...
1: Vy se té perličky nedočkáte.
0: No už teď to bude, takže Lenča.
1: Jo, já když zahlasuju, tak se mě to objeví.
0: Mm-hmm. A já hlasuju spíš...
1: Kdo dal spíš růžovou 6%? No to přece není růžová. A spíš fialovou je 94%.
0: A kde jsi hlasovala?
1: Na Čas rádio.
0: Aha, takže ne u toho. No. Takže musím na Rádio Čas, že fajn. A mezi tím, jak já budu hlasovat, Leni, protože v Letem světem, o toho jsme taky tady, co je nového?
1: Letem světem internetem, naše oblíbená rubrika Podíváme se do světa a tentokrát konkrétně do Francie. A to by mě zajímal tvůj názor, protože ve Francii je prý legální vzít si zesnulého partnera, pokud si to před smrtí přál i on. Takže ty se můžeš vlastně oženit a nebo se vdát in memoriam. Mm-hmm. No, no.
0: Většinou se to symbolicky dělá, to jsou hořko sladké příběhy i na internetu vlastně krátce před, když už víš, jako, že ten ano. životní příběh se uzavírá. Jaká je pointa? Jako, že prostě si bereš památku toho člověka a takhle je to platné? Jako si potom vdova a vdovec?
1: Ano, ano.
0: To znamená i se vším?
1: No, zákon tam prý umožňuje takzvaný posmrtný sňatek, ale jen ve výjimečných případech a se souhlasem prezidenta, takže o to musíš zažádat. Mm-hmm. A musíš prokázat, že jste tu svatbu plánovali ještě teda před tím skonem.
0: Jo, takhle, takže ne symbolicky, že a my jsme se vlastně chtěli vzít, ne, jako ne, musí ne, tam být ty důkazy
1: no,
0: a podobně.
1: No, ale i tak, potom jak se to řeší, jako, no to je zvláštní zákon. Já přemýšlím, k čemu by ti to potom bylo, víš?
0: No, jediné, co jsi řekla, ty, jak jsi použila ten fragment věty a vlastně část toho, co jsem naznačil já, že vlastně už jste to nestihli.
1: Tak.
0: Tam bych řekl. Tak jo. Možná, jako, že to je něco takového, jako, že prostě ať se ten pomyslný příběh dopíše s tou tečkou, kterou jste chtěli udělat. No,
1: no je to jako zajímavé. No. Je to zajímavé, protože přece jenom v takové životní situaci nejsem si jistá, jestli chceš pokračovat v nějakých oslavách.
0: Aha, no právě, když jako ten tvůj blízký odejde, no. Většinou řešíš pohřeb a ne svatbu.
1: No právě.
0: Potom,
1: no,
0: ano, asi no, tak, no, no. No.
1: Takže je to zajímavý zákon. Já úplně přemýšlím, odkud třeba pochází, nebo jestli není starší, jestli třeba tam nebyla nějaká...
0: No většinou to odstartuje nějaký příběh, no.
1: Jo, protože některé zákony nám zůstaly z těch minulých let a jsou to úplné blbosti, že jo?
0: 18. 19. století většinou je ignorují, ale když si zadáš hlavně tady kolonku s prominutím Spojené státy nebo Amerika, no. A zákony, nebo vtipné zákony, no. Tak to se budete divit.
1: Takže to je spíš jenom taková zajímavost. Vlastně ani to nejde nějak vtipně moc okomentovat, protože je to přece jenom silná zpráva. Každopádně pořád tak jako přemýšlím, no. Jako k čemu, jak, co, nebo
0: jste
1: kde
0: nevěřili,
1: to
0: někde
1: vzniklo.
0: V některých státech dokonce se nesmíte ani pomilovat s krocanem. Jako prostě hrůza.

0: WhatsApp Rádia Čas se pomalu začíná probouzet, jenom chceme připomenout, že dnes s Lenčou sondujeme, jestli máte oblíbenou desku nějakého interpreta, nějaké kapely, nějakou srdcovou záležitost, kterou jedete pořád dokola. Já teď točím v uvozovkách Hegerku, co se desky týká. To nám napsala Hanka a potom tady ještě rychlá audiospráva od Evy.
1: Tak já nemám úplně zaškatulkované nějaké album, které by bylo úplně topka. Já si poslechnu cokoliv, co mi hodí bokem a vyhodí mi kyčel. Ahoj.
0: Snad bude příležitost i na Rádiu Čas. Ano.
2: Dobrý. Majka na Facebooku Rádia Čas, Imagine Dragons, Origins, anebo Lucka Bílá, Obyčejná holka. No ale hlavně hudba z 90. let, 24/7, nebo Masterboy a tak dále.
0: Mimochodem přiznávám, že teda Hegerka, a když jsme zase u těch obalů, i skvělé album a booklet, jakoby Podměšilý host, že jo, co se budeme na závěr.
2: No a co vy, vaše oblíbené album, pište na WhatsApp 7766 12 800, anebo taky na náš Facebook.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když dovolenou prožíváte naplno a můžete vybírat z různých aktivit. I Lenka je náročný cestovatel.
5: Albánie se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země nabízí jak aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích u průzračného moře. Díky pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatel. Hory a nedotčená příroda zase lákají dobrodruhy, kteří milují výlety a objevování. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. A gurmáni se zase přijdou na své díky zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. A třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu.
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz. Jasněčka.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte u obce Bučovice na Vyškovsku, kde se stala dopravní nehoda. A komplikace nám v tuto chvíli hlásí také Otrokovice z ulice Komenská, kde v tuto chvíli nefunguje semafor. Počítejte tak se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: jedna z nich.
1: Morava aktuálně.
0: Rekonstrukce novojčínského koupaliště je téměř u konce. Vznikl zde nový tobogán a proměnou prošly také plavecké vany, které jsou nyní z nerezu. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Marie Machková, není to zdaleka všechno.
2: Novinkou budou i dvě výřivky s masážními tryskami, které budou v provozu celoročně. Přístup k ním bude i z vnitřního krytého bazénu a chodník bude zimně vyhřívaný. Nebude chybět detektor utonutí, kdy se problém ve vodě zobrazí plavčíkům na speciálních hodinkách.
0: Start

0: přibude 38 nových a 6 míst pro veřejné nabíjecí stanice elektromobilů. Hotovo by mělo být začátkem roku 2027.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Plzně se výhrou 3-1 nad Hradcem upevnili třetí místo ve skupině hrající o titul. Druhá je nadále Sparta, která si poradila s Jabloncem 2-0.

Že dobré ráno Moravo na rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Lenča Radim, Rádio Čas, rána trošku chladnější, ale přes den myslím, že velmi příjemné teploty, podobné jako včera na Moravě a ve Slezsku. Mimochodem, Prahu jste chytli tak akorát, jako na takový jako pobyt?
1: No, když jsme přijeli, tak musím říct, že ještě byla zima. Ano, já jsem tak nějak si myslela, že v Praze je vždycky teplo, takže jsem měla jenom džisku a triko. Ale je fakt, že potom se oteplilo úplně nádherně, takže my jsme chytli už potom jaro úplně v plné palbě.
0: Možná někdy ve středu, ve čtvrtek přijde menší změna, ale takhle lidi už nezmrzneme, jo, takže, ale je zvláštní, jak člověk ty nároky jako snižuje, jo, protože pro mámu byla, že jo, zima nula a podobně, a teď už vlastně, jak už si začíná zvykat, zase už zase ty chaty začínají, tak zase říká, že se v tu středu strašně ochladí, jo, že třeba bude nějakých jenom 18, 19 a podobně.
1: No,
0: nicméně letem světem jenom koukám, my jsme to zmiňovali pár týdnů zpátky, tak v Soulu už to proběhlo, totiž soutěž ve šlofíku, jo, ve spaní. Podmínka byla taková, že jste museli přijít speciální oblečení, buď to za princezny šípkové růženky nebo za šípkovou růženku, a měli jste přijít, cituji, opravdu sytí a unavení, jo. A tam se soutěží ne v tom, jak dlouho spíte, ale prý jakou máte kvalitu spánku, protože co si budeme povídat, a my dva o tom něco víme, tak hlavně ta Jižní Korea hodně dbá na ten výkon a ten spánkový deficit je tam obrovský, takže v podstatě ve 3 odpoledne si nasadili masky na oči a oni je potom měřili tepovou frekvenci, jak mají klidný a hluboký spánek. Je zajímavé, že já nevím, jako jestli je to fér, ale vyhrál muž, který má přes 80 let, jo?
1: Aha.
0: A vzhledem k tomu, že moje máma teď v poslední době hard usíná tátu, že ten usíná všude, jo? Tak já si myslím, jako, že už mu hodně pomohla i příroda, jestli mi rozumíš.
1: No, jo? Ale jak kdy, jak co? Většinou starší lidé spí hůř.
0: No aha, tak jo, nebo takhle, oni usínají snadněji.
1: Usínají snadněji, ano, ano.
0: Druhé místo, tam už je to, myslím, že jako je život sám, 37-letý úředník, jen tak na okraj.
1: Já teda musím říct, že to je soutěž, která mě velmi zaujala a myslím, že bych v ní excelovala.
0: Ne.
1: Nebo minimálně bych se chtěla účastnit každého kola a každého ročníku.
0: Ty umíš usnout hned na místě, všude, kdekoliv a to?
1: Já se pak budím kolem té druhé, třetí, že to je takové horší, ale Marťa se mi směje.
0: Jde o to usnutí, protože já třeba...
1: Já jsem tuhá hned.
0: Jak mi jede... Ježíš, to je takový dar, to ani nevím, že to je dar, protože jak mi jede palice. A nejhorší je to je, když je to den před tím, že se na něco těším. Jo, třeba my dva před Prahou, tak já se strašně začínám soustředit a prosím vás, nedělejte to, jako proč nebo jak vlastně usínáme a že tady vlastně nebudu. A to ten mozek ti nedovolí, prostě víš, jako takové to... Protože jednu krásnou chvíli my vypínáme, my opravdu jako nějak vypneme a vůbec nevíme jak, jo.
1: No já jako od té doby, mimochodem krásná knížka Proč spíme, takové doporučení, ale já třeba od té doby, co vstávám s tebou ráno, tak já
0: to
1: už...
0: To vyznělo, víš jak...
1: Jo.
0: Na ráno.
1: Vstáváš
0: se mnou na ráno.
1: Tak a já potom už během toho dne nejdu si odpočnout, ani nejdu spát, takže já jsem večer tak vyřízená.
0: Jsi babička Boženy Němcové.
1: No, že já padnu a spím. Mm-hmm. A Marťa se mi směje, protože on se někdy nestačí ani jako si pro něco dojít.
0: Jo, aha.
1: No.
0: Promiň, já si myslím něco úplně jiného.
1: Ne, my spíme večer.
0: Ne, dobře, tak promiň, ale jako jsi s bednářem... Řekneš, že usneš a Marťa se nestačí ani. No, tak
1: no
0: jako...
1: třeba otočit nebo pro něco.
0: Jo, vy jste takový zlatý, jste taková nevinná rodina. Bože můj, vůbec vím, že jste dospěli. Dobré ráno, mor.

0: Dámská jízda, a to doslova, na Radio Čas hity, které milujete, nemůžu nezmínit nejdřív Madonu, potom fenomén Lady Gaga, no a teď Shakira. Vypadá to rekord, já jsem to zaznamenal, nebo mi to začalo docvakávat až o víkendu a teď jsem to postupně pozoroval, protože Shakira měla koncert na Copacabáně, jako předtím právě tyhle ty dvě zmíněné dámy, no a zdá se jako, že přibývají a přibývají fanoušci, Shakiru sledují. 2 miliony lidí.
1: No.
0: 2 miliony lidí, no.
1: To nejsou ještě ty koncerty, kdy ona se stavěla ten areál sama, nebo to pódium.
0: Ne, to potom jsme říkali, že vlastně někde v Evropě, ne?
1: Jo, to bude potom. To je ve Španělsku, myslím.
0: Teď tam byl jeden smutný příběh, protože jeden dělník bohužel hapal, padl za vlast takzvaně. Když se to stávalo, když se stavěly kostely a podobně. No nicméně v každém případě jako tak jako Shakira a ta vášeň jako dobila. Já nevím, jako jestli vlastně lidi s tou můžou něco mít, když ona je jako sice si tam, ale je vlastně několik kilometrů daleko, že jo?
1: Já jsem nad tím taky přemýšlela. Jo. Ale třeba díval ty, když se díváš jenom na ty obrazovky.
0: Na ty drony, ano, přesně tak, a těch obrazovek jako několik, jako za sebou, jo?
1: No ale tak to můžu zůstat doma u televize, že jo?
0: Zlátá si, teď si byla stará paní, ano, teď si byla chvilku stará paní, ale už my už na to máme právo občas, ano, ano.
1: No ne, já to chápu, že ta atmosféra a tak, ale já jsem vždycky ráda na ty koncerty chodila právě proto, že jsem viděla toho člověka naživo.
0: A trošku a nějak jakože zblízka pocitově.
1: Jo, a třeba i když byl maličký, třeba jsem byla trošku dál, tak pořád tam cítíš tu energii toho člověka, ale když jsi někde 2 kilometry odtud a vidíš jenom tu obrazovku, tak tomu já nerozumím, no. Ale já už jsem stará paní, takže.
0: Víte co, vlastně to můžeme říct takhle. My si myslíme, že na ty kolery, na ty olympiky, na tu Leny, případně Marpa a samozřejmě na pány ze skupiny Europe si pomyslně opravdu sáhnete, že budou v té ostravské aréně blízko. Kdy Leni?
1: 21. listopadu, Ostrava Arena, tam je vidět všude, já jsem viděla až do zadních řad, když jsme stáli na pódiu a vy tam taky všude uvidíte. A navíc teď na časradio.cz si můžete ulovit právě lístky, odkud uvidíte úplně nejlépe.
0: Tak, megakoncert Rádia Čas, očkrtnuto, těšíme se na vás a využívejte další muziku s námi.

0: Horoskopy budou, víš, nevíš, bude, dneska pro 4. májový den. Mimochodem za Lenču a za mě připomínáme hned několik příspěvků na našich sociálních sítích. Kromě nového videa, které je úplně pro všechny jako dlouhodobě zadané, tak je tam na Instagramu ve storíčku taková hlasovačka. Tak to bychom ještě měli připomenout, protože asi necháme to potom rozlousknout, on to ještě neví. To koho? Neví, a nebudeme už prozrazovat, ale no, Aleše, potom až
1: dobře, přijde, necháme jo? To rozlouknout.
0: Ale už neříkej, co jsme říkali, jo. Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že podívejte se do toho storíčka, pokud máte tu možnost, protože je to přesně o tom vnímání barev, co mají muže a ženy. Rádio, já jsem o tobě zjistila další věc, že ty nevidíš barvy. Nebo vidíš jenom nějaké základní?
0: Já jsem pořád přesvědčený, že vidím, no. Ale zas přiznávám, že my jsme tady hodně osvětlení, jo, takže nevím, co to... Ne, i teď, když si vezmeš ten hrníček z toho Finska, jo, tam už je jako náznak fialové, ale ty prostě máš ještě jako... Ne, nebudeme se... Dobrý, v pořádku. Jestli chcete vědět, o čem mluvíme, naše sociální sítě, jinak hezký nový den, 7.24 a Milan v plné polní.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína. Intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mají šanci na zamilovanost či intenzivní milostné hrátky. Ryby zaznamenají zvýšenou citlivost a vnímavost a rakům se bude dařit ve vzdělávání nebo na cestách. Blíženci budou velmi přátelští, váhám se nebude do ničeho chtít a vodnáři budou ve své nápaditosti nepřekonatelní. Kozorozy mohou své věci poněkud vyhrocovat, býci budou plni elánu a energie a panám se mohou jejich plány komplikovat. Lvi budou úspěšní v dohodách s obchodními partnery. Střelci mohou zažívat pocity zmatenosti a berani budou akční a dynamičtí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: půl osmé, Lenča Radim, ale nejsme tady sami, taky Kristýnka Kuba...
1: Mm-hmm. Kubánková
0: je to,
1: se jmenuje.
0: Já jsem myslel z toho Aleše, jsem úplně Škubánková, jsem teď myslel úplně, až Klubál.

0: Hodně. Takže, Kristy, co tvoje oblíbené album? Jaké máš nejoblíbenější?
1: Jako pamatuješ si nějakou desku, jakože si fakt dlouho hrající desku? Nebo ty už jsi z té doby už ne LPček, ale spíš těch online poslechů a tak dále?
2: Já jsem spíš online, ale jako dostala jsem pár CDček, ale asi bych to jako úplně nedokázala kategorizovat, co je moje nejoblíbenější.
1: Mimochodem hezká vůně, to za prvé.
2: Děkuji.
1: Mám se zeptat, já mám strašný strach.
0: Proč? Na co? No.
1: Jako,
0: zeptej se.
1: Jakou barvu jo. Halenky málenka na sobě?
2: Fialovou.
1: Dobře.
2: Proč?
1: Někteří muži...
2: Neřekl jsi, že to je růžová, že ne?
1: Ano, někteří muži vidí růžovou, ano, přesně.
0: Dokonce
1: tak,
0: dokonce k tomu udělal anketu na Facebooku.
1: Ano, napadlo mě udělat ještě jako
2: bez storíčku.
1: No tak jako...
3: Pro mě je prostě fialová tohle, no.
2: Tak no tak to je tmavě fialová, ale tohle je normálně fialkově fialová.
1: Dobře, už toho necháme.
0: Jirka, náš režisér psal, že to je lila.
1: Světlá, velmi světlá lila napsal.
2: Vypadá to prostě jak fialka, je to fialová.
0: Je to fialová.
1: Jako fialka, tak to už, dobře. Já mám ještě pár otázek na vás, děvčata.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš, nevíš.
1: V roce 1841 byl loupežník Babinský odsouzen k 20 letům žaláře, ty si potom odseděl částečně v Brně i na Špělasu. Po propuštění, protože se ho ujali řádové sestry Boromejky, až do své smrti pobýval a pracoval u nich. Čemu se Babinský věnoval? Jakoby, jakou práci dělal, než zemřel u těch Boromejek?
2: Já vůbec
0: nevím. A máš možnosti, já taky nevím.
1: Jasně, že jo. Vaření, zednické práce, zahradničení anebo práce v místní knihovně?
2: No. Mně by se líbilo zahradničení.
0: A mně by se líbila knihovna.
1: To bylo dobré, vrah je zahradník, že jo? Zvlášť, no. Když Babinský to byly loupežné vrahy.
0: Ale myslím si, že Babinský asi s tím čtením to nebude až tak jako to. Tak já budu souhlasit s Kristýnkou.
1: A je to tak.
2: Fakt,
1: no jasně, zahradník, jasně, jo? Přesně tak, ano. V roce 1959 byly předány první k dnešnímu tématu hudební ceny Grammy. Jednu z nich obdržela i tato legenda, opravdu legenda, paní zpěvačka, jako kdybyste nevěděli, tak možná poproste posluchače, protože přece jenom jako už jsme hodně hluboko v minulosti.

0: odpověď?
1: No.
2: My asi rovnou poprosíme posluchače.
0: A není to maminka
1: od... Chcete nejdřív jako doplnit?
0: No, není to maminka od Liza Minnelli?
1: Ne. A dobrý ty, jo, Judy Garland to není, no. Ella?
0: Fitzgerald.
1: Jo, tak pozor, tak to si musíme už uznat.
2: Dobrá seš, já vůbec netuším.
1: A tak uklidňující hlas má.
2: Moc hezké to je.
1: Dneska by měla narozeniny i herečka, později i ambasadorka dobré vůle UNICEF, jo? Kterou proslavili filmy Sabrina, My Fair Lady,
2: Audrey Hepburn.
1: Prázdniny. Mimochodem, co tato zkratka plus minus znamená, nebo co představuje tedy UNICEF? Ono to vychází z toho původního názvu, ale plus minus jakoby.
0: Tak bude United, ne? Nebo něco? International?
1: Nápovědy?
2: No.
1: Nápovědy. Bude to Dětský fond Organizace spojených národů? Je to Zdravotnický fond Organizace spojených národů nebo Křesťanský fond Organizace spojených národů?
0: Ale UNICEF jsou děti, ne?
2: Jsou to děti, ale zase v tom
0: překladu... Tam není chl, že? Jako
1: říkám, to je z původního názvu, jo? Ale už se to udrželo. Já říkám plus minus. Aha. Takže?
2: Jako A nebo B.
0: Tak Kristýnka rozhodne.
2: Proč já? Já jsem říkala A nebo B, takže ty rozhodni.
0: Tak B. Ne,
1: pondělí já vás nechci trápit, zůstaneme u toho A.
2: A.
1: Ne, zůstaneme u toho A, protože ty děti si řekla správně. No. Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci byl ten univerzální první název. Holky, 4. května zemřel krutou smrtí svatý Florián, který je nejčastěji znám a uctíván jako patron koho čeho?
2: Hasičů.
1: Nebudeme dávat ani na výběr. No, výborně. I dalších profesí, které souvisí s ohněm. No a v roce 79 se stala Margaret Thatcher první ženou ve funkci předsedy vlády Spojeného království. Jak dlouho premiérkou byla?
2: Ona nebyla nějak úplně echt dlouho. Jakože nebyla nějak úplně... Třeba 20 let tam nebyla.
0: Ne,
2: podle
0: ne,
2: mě tam byla...
0: Ne.
2: No, v devadesátkách už taky vlastně ne.
0: No, tak dáme 5 let?
2: 10.
1: Já

0: Já mám, mám nápověd, když jsem to tak chystal. Jeden den, 11 let a nějaké drobné a ještě pořád premiérkou je.
1: Takže 11 let.
0: Správně. A mimochodem Kristýnka byla prakticky o rok, že jo? Ona v 90. potom podávala demisi, jo, přesně jo, tak. Takže tak. A to je všechno, děvčata. Myslím, že se musíte usmívat dneska na svět, kdybyste nechtěli.
1: Děkujem. Dneska to bylo milé.
2: Spanilá jízda Kristýnčina. Tleskám.
1: Ne, i tvoje.
2: Krásné, krásné. Děkujeme.
0: Dáma v růžovém zatleskala.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Morálka kráčí městem.
1: Ale opravdu, jak se to stalo?
2: Já chci jenom tvůj názor, já mám pocit, mimochodem dobré ráno s Rádiem Čas, Lenča, Radim, ty, které milujete. Měl jsem víkendovou směnu, nebo takhle, v sobotu jsem měl práci a zmiňoval jsem to, říkal jsem si, že se musím ještě zeptat tebe, co si o tom myslíš, o té rakouské kavárně jsi to slyšela?
1: Myslím, že ne, já jsem byla celkem ty 4 dny prodlouženého víkendu mimo.
2: Jedna z těch jako vyhlášených nebo prostě oblíbených kaváren, no a najednou protáhl to jeden pán potom přes sociální sítě, protože si všiml, že na účtu jsou nějaké částky navíc a ty částky konkrétně jsou kus po kusu za umytí sklenic. Jedna vychází v přepočtu na naše 17 korun, jo? No opravdu.
1: Počkej, a tomu přibylo na účtě nebo ubylo?
2: Ne, to tam ta paní majitelka prostě začala tak dávat, že prostě pokud jako my vám budeme nosit jakoby do skla prostě tu kávičku,
1: jo,
2: nebo ten talířek a na ní ten zákusek, tak za každý kousek nějakých také ty centy a podobně prostě na kus 17 korun.
1: A víš, že mě to nepřekvapuje?
2: Jakože vys Vídeň a Rakousko? Nebo?
1: Ano.
2: No zlobí se jakoby i ten gastrosvět, no, jakože to není moc normální a podobně, no.
1: Tak to je stejné, když se začala spoplatňovat voda, protože dřív se dávala voda, třeba sklenička vody ke kávě, ne?
2: Hele, znám pár slušných podniků, kde to pořád dávají.
1: Já taky.
2: Ale znám taky podniky a mám z toho velké trauma, hlavně teď, jak začíná sezóna, když dostaneš prostě karafu a ještě říkáš, žádné citrony a podobně a dostaneš tu karafu vody. Za 70 korun
1: ano,
2: víc.
1: Ano. No, tak to. Ale v tom Rakousku mě to moc nepřekvapuje, protože my, když jsme se vrátili z našeho putování po Thajsku, kde vlastně byli velmi úctiví, neustále se o nás pečovali vlastně jako o hosty, tak jsme ve Vídni na letišti měli ještě čas, než nám jel autobus do Brna a tu hodinku, že si dáme kávu. A přišli jsme do vídeňské kavárny, tam měla pobočku a taková hezčí, taková lepší, jo, jakože prostě taková
2: načančená,
1: ta lepší prostě. No takže si tam dáme kávu a měli jsme hodně pocit, že tam ty čišníky dost obtěžujeme a bylo to takové velmi, no, tak jsme si říkali, že bychom radši do toho Thajska. Takže musím říct, že jestli se to stalo v Rakousku, že paní tam připočítává, tak mě to moc nepřekvapuje. No.
2: Mm-hmm. Glas Aufpreis se to jmenuje, ano, přesně tak. Sklenice, ano.
1: Ale má tam třeba možnost i do kelímku, když chce za umytí sklenic, že se to třeba vezmeš sebou.
2: Ona prý to tak jako řekla ironicky, no, tak v tom případě, jako když tak dostanete do plastového kelímku a ten zákusek taky na plastový talířek a podobně, no, ale prostě mám pocit, že zkouší. A hlavně možná, jestli mají zkušenost, že spíš k ním chodí víc jako cizinci a podobně. Tak nějaký ten místní, to se prostě občas, no tak ale povídá se o ní i na Rádiu Čas, že jo?
1: Je to prostě turistická past, no povídá se o ní, ale myslím, že tam, jak se jmenuje ten podnik, ať tam nechodíme?
2: Majitelka jedné cukrárny, jo, mimochodem, tak jako jižně od Vídně, mimochodem, tak je to dokonce ještě, není to přímo ani Vídeň, jo, dokonce. Já se teď dívám, protože tady kousek toho účtu, dobře, tak to už jsme probrali, ledová káva necelých 7 euro, teď jsem si to spočítal v hlavě. No, thank you. I will stay at home.

0: druhou hity, které milujete na Rádio Čas. Všem Květoslavům taky hezký svátek, 4. majové ráno, pokud jste s námi, užívejte den.
1: Krásné ráno vám všem, no a pokud milujete magii Harryho Pottera a všechny filmy, které se zabývají právě čarodějnictvím, kouzelnictvím, tak pro vás mám dobrou zprávu.
0: Povídej přání.
1: Na britské univerzitě totiž se otevírá nový studijní obor zaměřený na magii a okultní vědy.
0: Aha, protože o tom se mluvil nějaký čas, no. Takže až teď oficiálně teda to jde ven, jo?
1: Je to tak, je to postgraduální obor a studenti se tady budou věnovat historii čarodějnictví, folkloru, tarotu, mystice i tomu, jak magie ovlivňovala společnost a vědu napříč historií. Mm-hmm.
0: Výsledek bude co? Protože já si říkám, u nás máme BC, MGR a podobně, potom jsou různí inženýři a PHDR. Co by mohlo, jaká mohla být zkratka potom toho, kdo to absolvuje?
1: To vůbec nevím. To vůbec nevím vlastně postgraduál, když děláš, to už je...
0: Čaroděj?
1: Čaroděj?
0: Čaroděj a čarodějka jako.
1: Řád Harryho Pottera. No, takže tak, takže velmi zajímavá, no.
0: To se mi líbí, to jsou takové ty obory právě, kdy si člověk řekne, že by to studium absolvoval, teda, že by do toho šel.
1: Sice tady není, jestli musíte mít vlastní sovu a dřevěnou hůlku, ale...
0: Mm-hmm. Už jsme to načali trošku, když zmíníme ten svět Harryho Pottera a podobně, ty jsi říkala, že jsi asi nejvíc, teď mi došlo, že nejsi, ale dobře, ta Lenka Láskorádová podobně? Povahou?
1: Lenka Střelenka.
0: Jo, aha, a byla Láskorádová, nebo to si pletu zase
1: myslím,
0: s ním příjmením a podobně?
1: Lenka ale Střelenka. Oni ji říkali Lenka Střelenka.
0: Jo, ale no, jo.
1: Ta se mi líbila nejvíc.
0: Jo, ale jsi to ty nejvíc, jakoby?
1: Ne.
0: Ne, to ne. Tak kdo jsi právě z té série, když se tak jako vybavíš? To je velká výzva, že?
1: Tak šprt nejsem jako Hermiona. Já vlastně nevím.
0: Hromada postav. No to my tak popřemýšlíme?
1: Já kdybych měla popřemýšlet, jako nějak charakterově.
0: Aha.
1: Tak možná v nějakém směru Ron Weasley.
0: Ale míváš i momenty Hermiony, občas.
1: Ano.
0: Raz za čas, takže jakoby potomek Rona říkáš a Hermiony.
1: Tak, no.
0: Čistě teoreticky.
1: A ty?
0: Jo. To mi určitě?
1: Já nevím. Hagrid?
0: Někdy jo. Někdy jo, někdy myslím, že jo. Mhm.
1: Hagrid, no.
0: Tak jo.
1: Jo, a pak tam byl ještě ten klučina. Jo, s těma zoubkama. No. A jak on se jmenoval?
0: Ten, co potom zkrásnil ten herec.
1: A to je přesně to.
0: Wieter von Furngirland. I ten český překlad byl něco jako kouřovod,
1: taky nevím, ale to jsem právě chtěla říct, že toho mi připomínáš taky, že on taky zkrásnil. Potom později.
0: A ty jsi mě viděla? Jako předtím?
1: Ne, ale ty to vždycky tak barvitě popisuješ.
0: No jo, no. To můžu ukázat rádiu, nějaké staré fotky, ale...
1: Jo, tak to mě zajímalo.
0: Ach, jo. No.
1: Takže pokud by vás zajímalo, kým byste byli a v jaké koleji třeba byste studovali, tak můžete na britskou univerzitu se ještě přihlásit na obor magie.
0: No a teď to první, a teď já pořád budu přemýšlet na tým, jako
1: vygooglíme. No.
0: Já vím, ale je to tak jako... Longbottom! Aho, bože můj!
2: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dec.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
7: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
8: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
7: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
9: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně? eudomy.cz.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
12: Snídaně hotová. Úsměv připraven.
10: Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na Rádiu Čas.

0: Je nějaký interpret, nějaká kapela, nějaká deska, opravdu, jak se říká, dlouhohrající deska, nějaké album, pro které máte velkou slabost a jste schopni ho jet stokrát a stokrát dokola, na to se dneska s Lenčou ptáme.
1: Nejenom na našem Facebooku, ale taky na WhatsAppu na 7766 12800, kde můžete nahrát hlasovku a klidně i kousek zaspívat.
0: No, přesně tak. Mě napadlo, ty jsi ještě jeden čas zmiňovala, ne, myslím, že celou desku nezmiňovala si, že jsi měla slabost pro Pink Floyd a The Wall, bylo to i celé album, protože to bylo vlastně, jak se tomu říká, konceptuální album, že?
1: Je to tak, ale já jsem ho slyšela, nebo dostala jsem se k němu až později, rozhodně ne v datu vydání, takže až v dospělosti.
0: No o tom to je, no, ale prostě jako je tam nevyzvyklý.
1: No tak jako stoprocentně. We don't need your education.
0: Bál jsem se, bojím se dodnes.
1: No ale to je pořád, je to aktuální a pořád je to skvělý.
0: No i doprovodný videoklip, co si budeme povídat.
1: A celý ten koncert je geniální.
0: No takže tak, pište, nahrávejte další ty, které milujete, plus čerstvé informace s Kristýnkou za 4 minuty 8.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Řidiči, pozor se, aktuálně dávejte u obce Bučovice na Vyškovsku, kde se stala dopravní nehoda. A komplikace nám v tuto chvíli hlásí také Otrokovice z ulici Komenská, kde v tuto chvíli nefunguje semafor. Počítejte tak se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější.

0: scéně. Kvůli tomu také ubývá i vydaných knih.
1: Morava aktuálně.
0: Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum. Tento domov se zvláštním režimem vyroste v areálu bruntálské nemocnice. Jeho kapacita bude 120 lůžek. Po kolaudaci je počítáno se zahájením provozu v únoru roku 2029. V oblasti Moravského Slovácka u Vronova na Hodonínsku vyroste do roka nová atraktivní stavba. Břehy řeky Moravy propojí moderní lávka. Podrobnosti dodává mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Šítková.
2: Cílem celého záměru, který kraj připravuje od roku 2017, je zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví v blízkém okolí. Nová lávka představuje nejen významný infrastrukturní prvek, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti i plynulosti cyklistické dopravy v oblasti Baťova kanálu, ale posílí také turistickou atraktivitu regionu a zlepší každodenní dostupnost pro místní obyvatele.
1: Rádio Čas.

0: které milujete.
1: Krásné ráno, Rádio Čas s vámi i po 8 hodině raní, 8.01 aktuální čas.
2: Musím říct, jasně, člověk se musí věnovat té muzice nebo musí mít dát opravdu, ale všeobecně pondělní ráno stav na WhatsAppu Rádia Čas takový jakože poloospalý, jo? Mm. Mm-hmm.
1: Je fakt, že i pomalejší je ten Facebook, ale pár komentářů už tu mám. Milan napsal, nemám žádné nejoblíbenější album, vždycky si pustím CDčko, na kterém mám zrovna náladu. Nemám ani nejoblíbenější hudební žánr, hudbu dělím je na dobrou a špatnou.
2: Já se vždycky pamatuju, že mě nechci říct, že vytáčela, tak jako vyčerpala odpověď, když jsem se někoho zeptal jako nějakou srdcovou muziku a já mám rád všechno, možná jenom na dechovku a metal. Hmm. To jsem hodně slýchával v dětství často, no. Tohletu.
1: A Kuba na Facebooku ještě přidává, že miluje Boba Marleyho, mm-hmm, a The Wailers Legend. Já doufám, že to správně čtu.
2: Tak přesně o tom to je. Takže kdybyste si vzpomněli české, zahraniční, z Loňska nebo 100 let staré, je nám to úplně jedno. Klidně i WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
2: Lenka a Radim, dobré ráno Moravo a hity, které milujete.

0: Lody, halody, halody.
1: Ne, teď jsem si to celé vymazal, tak nic.
0: Chápeš, krásné
1: tak
0: ráno.
1: Já se s tím tak s prominutím a podobně a...
0: A co jsi vymazal?
1: Já jsem připravil hůk, je to jsou také ty malé ukázky písniček, protože jsem se koukal, dneska řešíme vaše srdcové záležitosti, co se týče desek, jo?
0: A ano.
1: Kluci a holky, kdysi, než jste to měli v mobilech a podobně, tak vycházely takové ty gramodesky nebo kazety a podobně a každá ta deska nebo gramodeska se nějak jmenovala, tomu ano. se říká album a podobně. Já vím, že to vychází dodnes, ale už to tak možná nevnímají, protože to střídají s těmi singly.
0: Tak hodně teď frčí právě singly na streamovacích platformách, takže už je k tomu třeba nějaká fotka, ale fyzicky. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, hodně hvězd vydává taky gramofonové desky v limitované edici mm-hmm. a trošku se to vrací a už je to taková spíš vzácnost.
1: Je to sběratelská záležitost, no. drahá, jak s prominutím řeknu ten náš výraz, drahá jak cip, ale nádherná.
0: Ano, ano.
1: To vypadá jak malé obrazy. No dobře, no. tak já zkusím zabroukat.
0: Tak
1: zabroukej. Koukal jsem se na seznam nejprodávanějších hudebních alb historie, ty žebříčky nebo ty, dejme tomu, ty zdroje se trošku mění, ale jako na celé čáře rozhodně se nejvíc zmiňuje. Kaste si trailer! Trailer night! Oči si fuj!
0: Tak já se stydím to říct, já jsem to samozřejmě poznala,
1: jasně,
0: ale
1: že jo.
0: No, Michael
1: dobře,
0: Jackson.
1: Mohl bych Mila jako Billie Jean, not my lover.
0: Ano, to by bylo s úctou a respektem, ale to, takže Thriller Michael Jackson.
1: Zmiňovali jsme i ve Víš, nevíš, pokud se nepletu Pink Floyd, Dark Side mm-hmm. of the Moon, jenom připomínáme v americkém žebříčku, pamatuješ si, jak dlouho vydrželi ty týdny?
0: No, přes 100, ne.
1: 741 týdnů.
0: Ano, 741.
1: Chápete? Potom, pozor, teď vypichuju možná jiné písničky, ale za interprety ještě jsou hodně prodávaní třeba Highway to Hell. To by věděli naši kolegové z Rádia Čas Rock.
0: Jo, akorát já nevím, já znám tu písničku, kdo to naspíval?
1: AC/DC. Konkrétně teď... album Back in Black se teda hodně prodávalo.
0: Tak to bych vedle dostala teď totální bídu.
1: Mm-hmm. Mm. A no a ještě tak jako vypíchnu, jak říkám, je to tak, dejme tomu v první desíce. If I should stay... I will, no dobře.
0: Always
1: tak.
0: Love you.
1: No přesně tak.
0: No jsem, tak Whitney Houston.
1: Ano, já jsem nechtěl ten refren, protože bys mi zase zdupal jak malého kluka.
0: Proč?
1: No. Tak oba?
0: Ne, tak to musíš
1: dáme si to potom bubnu, ne? Takové to. A potom and I, jo?
0: Tak ale tak musíš to odpočítat, tak pojď. Já se na to stoupnu, no.
1: Nezaspíváme si to radši s ní?
0: Ne.
1: Ne, dobře, jo, takže to tak sklidnilo. Ale udělali buben ty, jo?
0: Jo, takže se sklidnilo.
1: A omlouváme se všem, prosím vás, lidi s nadsázkou, jo?
0: A já dělám.
1: Ne, to jenom bouchlo jednou.
0: Jo, to jenom jako bouchne, aha, tak jo.
1: Co, možná znáš nějakou jinou verzi a podobně.
0: Já jsem zabrouzdala k AC/DC, dobře, tak jo. Takže...

0: a potom ona... My darling you. Bože můj.
1: No, to mnohem lepší než ten thriller.
0: Jenom teda. Připomínáme soundtrack z filmu Osobní strážce Bodyguard a podobně.
1: A tímhle vším jsme vás chtěli namotivovat, abyste nám psali na náš WhatsApp 7766 12800 anebo na Facebook Rádia Čas, jaké je vaše nejoblíbenější album.
0: Někdo je tady hodně unavený a je to Andrejka, která píše Miláčci moji přenádherný. Andrejko, máte velký problém.

0: Já přečtu, co přišlo. pardon, to jsem si to než by bylo jako dramatické a podobně. Jste zlatíčka, umíte vykouzlit úsměv, i když ne vždycky je člověku do úsměvu. Děkuji, že jste se mnou každý den, jo, to k těm našim zpěvům. No a pozor, to bylo super, aspoň se mi dneska rozesmáli. A pozor, pozor, Jana k tomu dodává, nejdelší, co jsem kdy byla schopna poslouchat, album History, právě od Michaela Jacksona.
1: Ano.
0: A jelo pořád do kolečka, jste fakt boží. Víš, co mi ještě napadlo, že málo kdo si vzpomene, ale myslím, že ve své době, možná i v našem věku a starší, mladší, si každý ví, jakékoliv podobě sjížděl desku Hříšného tance.
1: No, stoprocentně, stoprocentně. Ale teda musím říct, že Michael Jackson měl evidentně smlouvu s ďáblem, protože ta muzika nestárne, pořád frčí a pořád na ní vzpomínáme. Klipy geniální, to je prostě neuvěřitelné.
0: Jak asi víte, tak recenze se různí, co se týče jako z toho filmového světa. Nicméně už jsem to četl víc a víc a potvrdil mi to i kolega Aleš Klubal, který byl teď před pár dny.
1: Ano.
0: A říkal, že z pohledu diváka a běžného jako konzumenta, milovníka nebo kdo zná tu Michaelovu muziku, že to je vlastně docela dobrý film. Jo, že to není jakoby...
1: Ale je to zase jak to Bohemian Rhapsody, no, tak no ne, prostě ono, na slušňáka.
0: Ono je to totiž spíš o tom vztahu s tou rodinkou a končí to někdy v 84. nebo 5. No, jako podobně.
1: Tatínek
0: tam za slušňáka moc není.
1: No to ne, ale myslím si, že... Já jsem teda, ale teď jsem hrozná v tom, že já jsem ten film neviděla, jo. Takže já to trám vlastně.
0: Tak jako já znám, počkejte. Počkejte,
1: já to trhám na kusy, ani jsem to neviděla.
0: Počkejte.
2: Očima Mirky.
0: Ano, Leni, jaký máš názor?
1: prosím vás, chtěla bych vám říct svůj názor na film, který jsem neviděla.
0: Ano, přesně tak, ano.
1: Já tak viděla jsem trailer a co o tom lidé říkali, tak je to takové hodně po srsti. To jde. No, ale Michael Jackson sám o sobě byl velmi kontroverzní osobnost.
0: Jo, ale až dál? To je právě to, až dál, 85 a dál, a to končí právě v té době, no. To je vlastně hodně chytré.
1: No jo, no, tak podívám se na to.
0: Jo. Tak řekneš mi potom, jaké to bylo?
1: Jo, jasně. Jo,
0: dobře, ježišmarja. To
1: už někdo volá.
0: Tak jo, tak se zeptáme.
1: Ne, já se bojím.
0: Ne, tak v klidu, co blázníš. Lenka, už to vzdali. A Lenči se očividně ulevilo. Jinak Dvorní a stolo, Krády a čas, Milan Gelnár, 4. májové ráno s námi. A tak jako jenom mimo záznam, pokud jste náhodou už viděli Michaela v kinech, hoďte nám zprávu, jaké to bylo.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mají šanci na zamilovanost či intenzivní milostné hrátky. Ryby zaznamenají zvýšenou citlivost a vnímavost a rakům se bude dařit ve vzdělávání nebo na cestách. Blíženci budou velmi přátelští, váhám se nebude do ničeho chtít a vodnáři budou ve své nápaditosti nepřekonatelní. Kozorozi mohou své věci poněkud vyhrocovat. Býci budou plni elánu a energie a panám se mohou jejich plány komplikovat. Lvi budou úspěšní v dohodách s obchodními partnery. Střelci mohou zažívat pocity zmatenosti a berani budou akční a dynamičtí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje Dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Dobré ráno.

0: Krásné ráno, s vámi Rádio Čas, takhle v 8 hodin a 19 minut.
1: Tak k snídaně dobrou chuť, nejenom k té hudební, ještě bychom to mohli symbolicky zabít a připít si, zapít, pardon, já jsem
0: si říkala, koho obětujeme.
1: Ne, zapít, teď jsem to řekl zase německy, že jo? Prosím vás, mohli jsme to symbolicky zapít, rozumíme si, chlapová. Mein Gott.
0: Alles Gute.
1: Tak jo, no zkrátka, v Karlových Varech, nevím, jestli jsi to slyšela, se konalo další oficiální, už 13. pokud se nepletu, mistrovství světa v míchání nealkoholických nápojů. Účastnilo se spousta jakoby světových barmanů a po čtvrté v historii vyhrál Čech.
0: Yeah.
1: Takže gratulace velká pro Jana Lukase z Českých Budějovic, no a já jsem hlavně koukal, jakoby, co vyrobil, protože to museli vyrobit během 6 minut. Ten jeho název, nealkoholický koktejl, se jmenuje The Nest, tedy hnízdo, a je tam kombinace chutí tropické aloe, doplněné o řapíkatý celer.
0: Wow.
1: No, tak jenom, co ty a drinky tohohle, takhle byla jsi někdy... Já totiž uvažuji, jestli jsem v reálném životě pil někdy nějaký oficiální koktejl.
0: Jo, takhle. Jo, to jsem pila.
1: Jo?
0: To jsem pila, jo.
1: Já vím, že jako ty na tu sladší cestu a notu jsou velmi zrádné, protože máš pocit, že popíš sladký džusíček a potom padneš za vlast, jo?
0: Je to tak, akorát já si nepamatuju názvy těch koktejlů a vždycky, když jsem si nějaký dávala, tak to bylo tak spíš výjimečně a chtěla jsem vyzkoušet něco nového a myslím, že v Brně se to jmenovalo opilý kokino. Ten drink.
1: To znamená jako nějaký kokosový likér v tom, nebo?
0: Ne, to prostě byl takový název takového koktejlíku. Každopádně teď v současné době bych šla spíš na
1: tohleto mistrovství šampionáta.
0: Na to mistrovství,
1: ano.
0: Na ty nealko, no.
1: Jenom se přiznám, že vlastně mě to úplně minulo a až na jedinou výjimku a tam jako podivu velmi příjemně překvapila, to byla Bloody Mary.
0: Mm-hmm.
1: To jo. Jako... V podstatě bych řekl, že to je taková studená rajská polévka s vodkou, myslím, že to je ta...
0: Myslím, že jo, no. Ale já se opravdu v těch koktejlech vůbec nevyznám, že nevím, kde co má být.
1: Slavná složení a podobně, no. Piña coládu, to bychom dali, ne, dohromady, protože vím, že tam je v piña
0: colá... Nějaký džus, ne?
1: No, v ananasový,
0: to prostě.
1: A to je všechno. Jo, a nějaká mléčná složka ještě. Smetana?
0: A nebo kokos, ne? Ne?
1: Bože můj, najdi nám to v rychlosti.
0: My jsme úplně marní na koktejly.
1: Máme tady mikropauzu a hned jsme u vás zpátky. Ťup!
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
0: Tak ani piña coládu nedáme dohromady my dva. Každopádně suroviny jsou 50 ml rumu. Takže je v tom rum, potom 30 ml kokosového krému nebo Malibu a 100 ml ananasového džusu.
1: Tak aspoň ten ananasový džus.
0: No,
1: mimochodem,
0: jsme
1: rádi, že nám píšete, před malou chvílí jsme zmiňovali nebo se pokoušeli zmínit nejprodávanější alba historie, jo? A ty ukázky, ty pěvecké ukázky, které byly u toho, pokud jste to přežili, tak byly jenom, jak se tomu říká, ilustrační a nesouvisely třeba s danou deskou, což jsem říkal dopředu, jo? Že prostě jenom co si pamatujeme. Dobré ráno. Skladba Highway to Hell nebyla na albu Back in Black z roku 1980. Bylo to předešlé album. Jenom taková malá poznámka pro ty, co nevědí, protože mohou poslouchat i mladší ročníky. Zdraví Mil. Mimochodem, jestli chápeme Milý nebo Milá Mil, teď opravdu nevím, tak je to vaše srdcovka? Právě tahleta deska nebo ta předchozí, ale prostě jdete tou rokovou cestou. Jo?
0: Napište,
1: jinak,
0: nás to moc zajímá.
1: Danka, už se to rozepsalo, Lásenky moje top album bylo Bad od Michaela Jacksona.
0: Ano.
1: To jsme mimochodem měli taky doma. Mám desku od státy, který mi ji dovezl za socíku z Frankfurtu. Hezký den a díky, že jste od Danky.
0: Jo. A teda Michael Jackson taky, no, toho jsem taky měla ráda, ale až později. Až později. To jsou takové ty věci, které mě chytly až později.
1: My jsme se měli až na jednu jedinou písničku, teď jsem si ji dával douší, když jsem se procházel nějakou majovou přírodou a zbožňuji ji dodnes. Když
0: Která?
1: Se řekne Michael Jackson, tak zbožňuji opravdu jenom jednu.
0: No a jaká?
1: In the Closet.
0: Jo.
1: S Naomi Campbell v doprovodném videu.
0: Ano, já vím,
1: jako
0: vím.
1: Hezčí refren neznám.
0: Ano. Já vím, že se mně hodně líbilo, to vždycky motali v těch pěveckých soutěžích, kdy zpívali Bidet.
1: Hele, slavné přeslechy jsou legendární, taky spousta lidí chtělo zpívat baladu od Mariah Carey, Ken Lee.
0: Ken Lee, ano.
1: Ken Lee. a podobně.
0: Takže vaše nejoblíbenější album, jaké to bylo, jaké to je, 7766 12800 WhatsApp a nebo taky Facebook Rádia Čas.
2: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hruska.

0: Rozšiřujeme obzory, kterým směrem, Leni?
1: Do hudebních alb a do vašich hudebních lásek.
0: Jestli je to album nebo nějaká deska z minulého týdne nebo 100 let stará, pocitově to nám úplně jedno. S mikrofonem jsme zasondovali v ulicích Moravy a Slezska.
2: To byly Činasky, ale jak se to ještě byla kazeta určitě, ale jak se to jmenovalo, to už teďka.
3: Asi Olympici.
4: Určitě Sweet.
5: Ty byly Roxette.
6: Já myslím, že to byl Beatles asi, to jsme dostali ze Západu.
7: Nemám žádná.
3: Nevím, asi Plavci.
8: No, já jsem si koupil Petra Nováka.
9: David Guetta, něco takového.
10: To byla hudba z filmu Městečko Twin Peaks.
11: Miluji Scooter, takže cokoliv od Scootera je moje srdcová záležitost.
0: Se líbí ten rozptyl.
1: Velký rozptyl a musím říct, že tím směrem moje hlava v podstatě vůbec nešla, ale paní mi to připomněla, že byly i velmi oblíbené soundtracky a já vím, že jsem jedno CDčko měla úplně vydřené, že jsem ho prostě poslouchala v autě pořád dokola a to byl soundtrack z Klubu rváčů, ten se mi extrémně líbil.
0: To mi vždycky míjelo, sezónní desky mě míjely a soundtracky.
1: Ale soundtracky jsou dobrá muzika.
0: Já vím, jenom je to míjí.
1: Nebo třeba Poslední Mohikán.
0: Já nemám rád mixy, nebo dokonce nemám rád ani best of desky. No, protože pokud si fanoušek, tak jako vlastně znáš to a pak ti tam přijde nějaký bonus, tak nějaký usmolený většinou a podobně. Ale chápu, nebo takhle obdivuju ty fanoušky, kteří si koupí tu desku, kde je třeba dalších 40 jakoby bonusů, ale z toho jako je to o 4 písničkách v různých délkách a tady vynechá sloka a tak dál, takže jo.
1: No a co vy? A vaše alba a jestli je v tom nějaký soundtrack, klidně doporučte WhatsApp, Facebook a Ráďa se dívá, že možná na WhatsApp něco cinklo.
0: Jo, další přišla ještě mým někdejším nejoblíbenějším albem bylo Back for... Tady napsáno asi Good, je tu GOG, to bude asi Good, od Modern Talking, takový to černobílý comebackový z 98. To už bylo ostříhaný, Tom Sanders.
1: Byl, ano, ale já jsem ho měla taky a myslím, že to byla i jako kazeta.
0: Ano. Oni to udělali jako takovou vlastně remixovou taneční záležitost, že jo?
1: Jo, no tak těšíme se na další typy, já úplně si vzpomínám a úplně mi to tak oblažuje.
0: Vzpomínám si tehdy před léty. Začaly lítat rakety. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Lenča radím Rádio Čas, ty, které milujete malé vyhlášení, takové ranní ankety pro ranní skřivaný 80% bylo to. Takže děkujeme moc všem, kteří přispěli a pohodové ráno, další muzika připravená.
1: Takže se k tomu prosím vás vrátíme pěkně do detailu. Já bych vám to chtěla osvětlit, protože my jsme to začali řešit v 6 ráno, takže někteří z vás možná neslyšeli detaily. Já jsem přišla v nové halence a Ráďa říkal, že je růžová. Ona
0: ne,
1: není?
0: Ne, pozor. Ráďa mi ji pochválil, to za prvé.
1: Ráďa mi ji pochválil, to je pravda.
0: Ano, řekl jsem, že má českou růžovou halenku. Vidíš, a takhle to začíná. Tak ano.
1: Že mám, no a tak o to nejde.
0: No, se to vezme.
1: že mám hezkou růžovou halenku, ale ona ta halenka není růžová, ale fialová. Načež Ráďa si to nechtěla nechat vymluvit, že je růžová. A začal se ptát všech kolem a všichni kolem mu začali říkat, že je fialová. A Ráďa nelenil a dokonce dal anketu i na náš Facebook a Instagram Rádia Čas. A teď právě jsme před tím, že vyhlásíme výsledek té ankety, jakou barvu trička halenky já mám na sobě. Mm-hmm. Tak můžeš.
0: Zhruba 11% lidí řeklo, že rozhodně vidí jako spíš tu růžovou. Potom byli nějací, kteří řekli, já nevím, asi 80%, kteří jako řekli, že vidí spíš tu fialovou a podobně. Takže tak moc krát děkujeme za...
1: 89% fialová a myslím si, že těch 11% růžová byly nějací muži anebo tvoji skalní fanoušce. Protože to je jasná
0: já
1: fialová.
0: Já prostě, dobře, takhle shodneme se na tom, protože tady zaznělo, že to je lila, to je spíš asi lila, takže v podstatě taková dcera růžové a fialové.
1: Protože tě mám ráda, tak to tak můžeme.
0: No fialová nechat. To není, Ježíši Kriste, nechtěla se fialová. Rozčílí. Jako fialová barva, vždyť si ti ukázala.
1: Paní Martičko, co vidíte? Je to fialová.
0: Tady na papírku, anebo tady, kde spouštíme ty naše soutěže, to je fialová. Tohle je fialová.
1: Tohle je pastelově fialová.
0: Ježíši Kriste, pastelově fialová, no přesně tak, ano. Klid, máme se rádi a jenom to hrajeme. Jak se jmenuje ta věc? Storíčko na Instagramu Rádia Čas, hlasujte. Teď už jenom pro růžovou. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dvě minuty a bude 9:15. My jsme tak trošku neplánovaně, když máme to májové ráno, měli hodně barevné ráno, hlavně na téma růžová, fialová, lila a podobně, tak tomu přidáme ještě jednu dvojici, nevím, jestli jsi to viděla. Takhle zeptám se, Leni, třeba i za ten rok, co jsme spolu tady, jako co vysíláme, různá zvířata, která utekla ze zoo nebo svým majitelům, chovatelům, co všechno už jsme tak v rámci světa nebo Česka říkali, že lidé viděli na ulicích, ve městech a tak dál.
1: Tak
0: já si pamatuju takovou tu slavnou fotku toho rozježeného, ten co
1: dikobraz? Celý,
0: jo, dikobraz, že jo?
1: No, pak jsme měli hady, hady rozhodně, hadu, pavouky, hadu. Pak jsme měli sob Emil, ne? Ten běhá ještě pořád všude venku.
0: Ano, přesně tak. Teď pozor, teď někde viděli, ale to není to jako oficiální zpráva, mi to říkal kamarád, jeden druh šelmy serval prý teď někde vidět, no. Ano.
1: A krokodýl jsme taky viděli, no.
0: Tak pro změnu v ulicích arménského Jerevanu jim běhala zebra. Takže už víš, strážci zákona se pořádně zapotili, než zjistili, že?
1: To není zebra, ale přemalovaný oslík.
0: Přesně tak, jako nějaký vtipálek se zabavil a já si říkám, kolik jako mu to musel dát času.
1: No.
0: A hlavně teda si říkám, jako jestli použil nějaké netoxické barvy a podobně.
1: Ale
0: a hlavně, jak mu ten oslík stál?
1: Tam je i doprovodná fotka,
0: no.
1: A já mám pocit, že on hodně detailně to tam vykreslil, že to opravdu nebylo poznat, ne?
0: Takhle, je to vybledlá zebra. Je to zebra, kterou někdo strčil do pračky, ale je to úplně přesné. Ano,
1: je to přesné, přesně, že jo? Já jsem právě viděla tu
0: fotku. CZ, když tak doporučuji, mrkněte si, jo?
1: A říkala jsem si, jestli to není jako doprovodná fotka, tak to vypadá opravdu velmi důvěryhodně. No, tak...
0: Jo, ano, varovali, ano, před podobnými kousky, dívej se, já jsem uvažoval normálně jako dospělý člověk.
1: Ale co tím sledoval?
0: Že právě tyhle ty barvičky jako můžou být toxické někdy, co?
1: No, co tím sledoval?
0: Já nevím, no, vždycky to poselství by k tomu chtělo být, jako, no, právě ta pointa tam chybí, že?
1: No, protože proč bych oslíka přemalovávala na zebru?
0: A není třeba zebra nebo osel právě symbolem, jako... Když tam jako tam tím, co vládnou nahoře, že chtěl jako vzkázat nějaké kritické poselství. Pozor, seniorský odskok,
1: tak
0: ale velmi logický.
1: Asi desátý plán.
0: V rámci těch kritických poselství viděla jsi nový příspěvek Banksyho do ulice Londýna?
1: Ano, viděla.
0: To se mi hodně líbí, ta socha.
1: Já miluji Banksyho vůbec, takže ano, jo, přesně.
0: To taky doporučujeme mrknout, protože ona tam jako nikdy není na pořád, takže...
1: Myslím si, že ještě nikdo v historii Banksyho nespojil s oslíkem přemalovaným na zebru, ale...
0: Ale ve vysílání Rádia Čas, dobré ráno, Moravo, je možné úplně všechno. Už víc než rok.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: Oh, už jsme tady. Hity, které milujete, za chvíli s tím nejpovolanějším naším kolegou, který opravdu žije muzikou, Alešem Šklubalem. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak rovnou se ptáme, Ali, protože jsi nad tím musel přemýšlet, jestli taky budeš ptát našich posluchačů, nějaká zásadní deska, album tvého hudebního života, kdo, co, proč, ten příběh kolem toho.
2: Já půjdu hodně zpátky, YouTube, Joshua Tree.
0: No.
1: Ale ty jsme tady ještě neměli.
2: Fakt ne?
1: No.
2: Potom nějaké ty řadovky od Queenu určitě, jo, jsem přemýšlel, Coldplay, jo, a tak dál. Já kdybych měl zvolit jedno LPčko, tak bych asi uškodil těm ostatním a těch srdce rvoucích desek je hodně.
1: Jo, no a prosím tě, ale ještě na tebe mám já jednu otázku. Jaké barvy je moje tričko, moje halenka?
2: Fialová. Prostě. Růžová. Počkej, to opravuju. Já mám totiž takové žluté brýle, jo, a to zkresluje.
1: Ne,
2: počkej,
1: ne.
2: Teďka znovu.
1: Řekl fialová.
2: Ne, tak
1: řekl...
2: teď je to růžová,
1: ne,
2: jo.
1: Ne, hned řekl fialová. A Ráďa mu tady ukazuje na lístečku napsanou růžovou.
0: Já jsem mu nic neukázal.
2: Ale já jsem si teď vzpomněl na jednu takovou scénku zelená, ano, zelenkavá, ano. Zelená.
1: To my tady máme, Aleš, od rána.
0: Od rána. Počkej, až přijdeme na obyčejný sluneční svět, nebo neobyčejný sluneční svět, jak uvidíš, jak je to.
2: Ale mám takový pocit, že ženy trošku jinak vnímají
1: barvy.
2: Ano, barvě,
1: je to pravda.
2: Protože s ženou se taky neshodnou, to je pravda.
1: Tak,
2: to je
1: ale
2: pravda.
1: Se mnou se shodneš, je to fialová, takže rádo.
0: S tebou se musí shodnout, protože mrzká Lenka není fajn Lenka a podobně, jenomže já jsem se rozhodl stát si za svým. Tak je to spíš růžová. Ali, prosím tě, dobře, fajn.
1: To je prostě dnešní kauza.
0: Můžeš mi říct, co je tohle za barvu?
2: To je fialová.
0: Já to říkám tak právě proto, se vůbec nebudu...
1: Ale fialová může mít mnoho odstínů, Ráďo.
0: Růžová taky. Mějte hezký den.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
7: Řidiči, pozor, se aktuálně.

0: Stanislav Kopecký.
1: My se snažíme rozvrstvit tu podporu do všech oblastí. Ať je to prorodinná politika, ať je to prevence kriminality, ale ať jsou to i seniori. Jistě všichni vnímáme, že je nedostatek té lůžkové části a právě proto se snažíme aktivovat všechny obce města, aby tyto budovy stavěly a snažíme se podporovat i paliativní péči, protože je přirozené, aby ten člověk umíral doma.
0: Baťův kanál se opět rozšířil. Nově se tak lodě dostanou.

zprávy na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

Nevím, jestli to máte podobně, ale já mám takový pocit, že po tom prodlouženém víkendu tělo jakoby, no, dorazilo do práce, ale mozek pár minut za ním a potom kafe číslo 1, potom kafe číslo 2, 3. No, podle pondělních statistik trvá našemu mozku po prodlouženém víkendu pár minut, než si vzpomeneme na pracovní hesla, ano, mohl bych mluvit a do tempa se dostaneme po hodině, u mě přesně. Pondělky po náročným prodlouženém víkendu jsou takové hektické, takže Marek Stracený, a to jsem sválně chtěl tuhletu písničku, on má novinku a v ní právě to pondělní popisuje, takové, no to, než se člověk nastartuje, možná se v něm uvidíte, já teda na 100%, jako by mi nastavil zrcadlo, ostatně písničku teďka přehraju, od Aleše Šklobala hodně energie a pokud možno klidné pondělí. A teď už Marek Stracený a dál hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tak schválně, které hudební album považujete za svou srdcovou záležitost? Já se zeptám i proto, že já mám takový pocit, že tady platí 100 lidí 100 chutí. Takže schválně, kdybych měl třeba vybrat já, jo, tak by tam nemohlo určitě být jedno album. To bych těm ostatním asi neudělal, ale tak by tam byl určitě Queen, bylo by tam úžasné album od U2, Joshua Tree, byly by tam Coldplay a jejich Moon Music, prostě říct jedno album, to by asi nešlo. Ale schválně, jak jste na tom vy, tak já už tady hledám na našem WhatsAppu a je s námi Danka a Danka píše, tak moje top album je Bad od Michaela Jacksona. Mám desku táty, který mi ji dovezel za socíku z Frankfurtu. Hezký den, přeje Danka. Danko, já se přiznám, že tuhletu desku od Michaela Jacksona mám nejraději. Přisám, bačko, tady přisám. Tak já bych to ještě viděl třeba na nějakou hlasovku z WhatsAppu a je s námi Eva. Evi, jak to funguje u vás? Hezké dopoledne.
1: Ahoj, tak já nemám úplně zaškatulkované nějaké album, které by bylo úplně topka. Já si poslechnu cokoliv, co mi hodí bokem a vyhodí mi kyčel. Ahoj.
0: To je krás. No, kdybyste si chtěli Slávy zatačit, vyhodit kýčel, jak říká Eva, tak klidně můžete při pondělku, nevím, jestli to je božle práci, ale pokud by to trošku šlo, tak proč ne. A pište vaše srdcovka, hudební album, které je to nej u vás, Facebook, WhatsApp. Budu se těšit, já to vykřičím do světa. Za chviličku se spolu vrátíme do našeho ranního Víš, nevíš a pondělí bez muziky. Ano, jako ráno, bez kafe. A to by nešlo. Hrajeme hity, které milujete.
2: Stavební Lidek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Tak já jsem měl před chviličkou tady ve studiu návštěvu. Představovala se nám tady nová recepční Rádia Čas, tak možná i když vy přijdete na naše recepci, tak si budete, nebo se budete s tímto obličejem stýkat. Ale každopádně cítím to v sobě to pondělí. Jsou dny, kdy se vám, ano, rozsvítí trošku se spožděním. U mě ty pondělky, já už jsem to dneska vzpomenul, ale na naše kolegy z rána, víte co, jako by to neplatilo. Já už jsem její show poslouchal od 6 a byla to energie, byla to zábava a řeknu i pondělní lehkost, která vás nastartuje a dejme tomu jako to silné kafe. Radím, Lenka. A byla s námi také Kristýna a teď budete s námi třeba i vy ve Víš, nevíš. Takže dejte si s námi pondělní IQ rozcvičku, já to třeba potřebuju jako sůl a za chviličku pozvu do Havířova na jednu báječnou akci. Ale teď samozřejmě přidám také hity, které milujete. Jdeme na Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1841 byl loupežník Babinský odsouzen k 20 letům žaláře. Ty si potom odseděl částečně v Brně i na Špělasu. Po propuštění, protože se ho ujali řádové sestry Boromejky, až do své smrti pobýval a pracoval u nich.
3: A máš možnosti, já taky nevím.
2: Jasně, že jo. Vaření, zednické práce, zahradničení anebo práce v místní knihovně.
4: Mně by se líbilo zahradničení.
3: A mně by se líbila knihovna.
2: To bylo dobré, vrah je zahradník, že jo? Zvlášť no, Babinský to byly loupežné vrahy.
3: Ale myslím si, že Babinský asi s tím čtením to nebude až tak jako to. Tak já budu souhlasit s Kristýnkou.
2: A je to tak.
3: Fakt,
2: no jasně, zahradník, jasně, jo? Přesně tak, ano. V roce 1959 byly předány první k dnešnímu tématu hudební ceny Grammy. Jednu z nich obdržela i tato legenda, opravdu legenda, paní zpěvačka.
4: My asi rovnou poprosíme posluchače.
3: A není to maminka od...
2: Chcete nejdřív jako doplnit? Ella?
3: Fitzgerald.
2: Jo, tak pozor, tak to si musíme už uznat.
4: Dobrá seš, já vůbec netuším.
2: Holky, 4. května zemřel krutou smrtí svatý Florián, který je nejčastěji znám a uctíván jako patron koho čeho?
4: Hasičů.
2: Nebudeme dávat ani na výběr. A to je všechno, děvčata. Myslím, že se musíte usmívat dneska na svět, kdybyste nechtěli.
4: Děkujem. Dneska to bylo milé.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Dnešní

0: Takové sluneční reggae za okny, ano, krásně to při pondělku nabíjí, to sluníčko, ale i zahřívá. Já to tady poznám vedle, tady ve studiu u sebe, že se mi ke stolu lepí ruce. Ale i přesto, kéž by to počasí vydrželo i na ten prodloužený víkend. Ten, co byl za námi, nebo co je za námi, byl sluníčkově absolutně na jedničku. A když už jsem tady zmínil víkend, tak já ještě přidám jednu super akci na neděli a bude v Havířově.
1: Pojďte se bavit.
0: Lákat určitě bude městské kulturní středisko Havířov na Siegfried Královskou operu s hudbou Richarda Wagnera. Akce je tuto neděli od 15 hodin a více k akci na msk.havírov.cz. Takže bavte se, přeju skvělé zážitky, teď ale zpátky. Hity, které milujete, jsme Radio Čas.
2: Život, to je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
5: Ukáž? EU domy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
4: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
6: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
8: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ano, bude to platit dál. A jeden květnový průzkum se zabýval otázkou, jestli jednou za týden je dost. Takže do našich ložnic pozvu za pár minut. Teď ale nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou a také o tom, že Češi zapomínají na svůj chrup. Zubních kazů přibývá. No a bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
6: Čas. A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
11: Řidiči, pozor, se aktuálně

0: Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. A ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně je pije asi čtvrtina z nich.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava se stává zeleným městem. Téměř 6 milionů korun dostanou městské obvody na výsadbu stromů, keřů a další zelené projekty. Městské obvody tak mohou zkrášlit životní prostředí a pomoci přírodě. Pokračuje z tiskového odboru magistrátu Petr Havránek.
2: V ostravských Redvanicích a Bartovicích se budou moci nejen obyvatelé těšit z květnatých luk, které plánuje založit městský obvod. A v Radvanicích brzy přibude i atraktivnější území vůně přírody. Městský obvod připravuje revitalizaci rybníku Volný. Území bude zpřístupněno širší veřejnosti a obvod dbá i na zachování přírodního charakteru místa.
0: Zlínský kraj zahajuje modernizaci parkovacího domu vedle budovy Baťova mrakodrapu. Ke stávajícím 298 parkovacím místům zde přibude 38 nových a 6 míst pro veřejné nabíjecí stanice elektromobilů. Hotovo by mohlo být začátkem roku 2027.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté

0: Vy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Pešelko, Lenka plýtvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
3: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
4: Tak prosím vás.
3: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
4: Ano, to jsem řekl.
3: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: Vydařený čtvrtý květnový den od Aleše Škobala a vůbec květen rovná se měsíc lásky. A tak za chviličku o jednou takovém průzkumu, který se zaměřil na naši spokojenost v ložnici. Padla tady i otázka, jednou za týden stačí to ke spokojenému vztahu? No, Češi mají jasno a jak to dopadlo, tak za chviličku na to mrkneme. Ale teď zase pro změnu něco pro uši z Rádia Čas. Hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Odstartoval měsíc lásky květen, a tak pojďme společně teď na chvilečku nahlédnout do ložnic, jak až květen v uvozovkách podpoříme. Sex jednou týdně, stačí to ke spokojenému vztahu? Takže mám tady jeden výzkum, do kterého se zapojilo, a není to málo, 25 tisíc lidí, a ten ukázal, že více sexu znamená více spokojenosti. Ale je k tomu jedno velké ale. Důležitější než počet je kvalita, takže se především počítá, jestli je tam radost, pohoda a žádný stres z výkonu. Všichni víme, že život není, ano, každý den ta romantická komedie, práce, děti, únava a tak dále a tak dál. Občas ty plány zhatí, ale já tady mám shrnutí a takhle to dopadlo. Méně počítat, více si to užít a hlavně se na tom shodnout. Ideál, jak se v průzkumu píše, je jednou týdně. Prostě nemusíme trhat rekordy ani vypisovat tabulky, když to funguje jednou týdně a s úsměvem jsme na tom líp než polovina planety. Květen je měsíc lásky, takže víte co? Nebudeme ho brát na výkon, ale na radost. Tak a pro radost také hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mega koncert Rádia Čas, ano, to je vždycky parádní hudební jízda a zážitky, na které jsem nezapomíná. Také letos to bude s legendou, pozor, legendou, která se jmenuje Europe, kdo by je neznal. Tahle skupina se zastaví v rámci svého turné, bude to jediný koncert v České republice, takže máme exkluzivitu. No a bude to jejich album, které už je na světě 40 roků. Jak to letí? To album se jmenuje Final Countdown, no a z něj možná ta nejslavnější. Ostravar aréně si užijeme víc jak hodinový koncert a k tomu další naši hudební gratulanti. Bude s námi David Koller. Budeme vzpomínat s Olympikem.
1: Kdo tě budí, když ne já?
0: Užijeme si také Leny a speciálního hosta, což je Marpo. Takže na 21. listopad si určitě zapište do kalendáře Megakoncert Rádia Čas a buďte u toho s námi. Jinak stále platí, lístky koupíte přes casradio.cz a stále vyberete ty nejlepší. Schutí do toho, těšíme se na vás. Teď ale zpátky za muzikou z Rádia Čas, hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnešní

0: Dneska se vás ptáme na vaše hudební srdcovky, tedy album, které máte nejraději. Já už jsem zmínil, že označit jedno by byl asi hřích, ale určitě v tom mém výběru by bylo Joshua Tree od skupiny U2 a vůbec jejich LPčka. No, super muzika. Co je to u vás? Co je to u vás? Co si pustíte a nejednou za měsíc, tak já to teďka vezmu s... Já to vezmu z Facebooku Rádia Čas a Majka tady píše Imagine Dragons, Origins, anebo také Lucká bílá, obyčejná holka, ale hlavně je to muzika z 90. let, tedy 24/7, Masterboy a tak dál. Ano, znám, 90. to je taková dlouhá hudební jízda a pokladna skvělých zlatých hitů, kdy si rád poslechnu a hlavně v autě. Milan napsal, nemám žádné nejoblíbenější album, vždycky spustím CDčko, na které mám zrovna náladu. Nemám ani oblíbený hudební žánr, hudbu dělím jenom na dobrou a špatnou. Milane, obrovská pravda. Tady určitě palec nahoru. Takže vaše nejhudební album Facebook, WhatsApp, přidejte, napište. Já přidám hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.

0: odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jsme Rádio Čas a pomalečko jdeme za tou nejvoňavnější hodinou na našich vlnách, a to 11. hodinou, protože za pár minut, ano, rozjedu obědovku Rádia Čas, a to je oběd do vaší firmy. Možná registraci máte, v tom případě doporučuji, abyste měli mobil vedle sebe, protože jestli si pamatuju ještě páteční den hodně dobře, tak v pátek jste telefon nevzali a je to škoda, protože voňavá pizza je dneska. Tak a abych to tak trošku umocnil, tak za chviličku také jeste s rozumem zevou Rigler a také to bude hodně vonět. Teď ale nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou a bude 11.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Krnově na ulici Albrechtická, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Ostravě na ulici Orlovská a také v Mohelnici na ulici Olomoucká. I tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Zájem o papírové knihy klesá. Brundál bude mít nové

0: Knihy klesá. Lidé častěji sahají po elektronických čtečkách anebo audioknihách. Průměrný posluchač díky tomu zvládne přilouskat až 13 knih ročně. Obecně ale Češi čtou méně, kvůli tomu tak ubývá i vydaných titulů.
1: Morava aktuálně.
0: Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum. Tento domov se zvláštním režimem vyroste v areálu bruntálské nemocnice. Jeho kapacita bude 120 lůžek. Po kolaudaci je počítáno se zahájením provozu v únoru roku 2029. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartoška. Více nám k tomu už řekl primátor města Jiří Korec.
2: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
0: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi.
1: Rádio Čas Sport.
0: Teniska Kateřina Siňáková získala na Antuce v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Dansendovou ve finále porazili ruský pár Andrej

0: 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
3: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
4: Tak prosím vás.
3: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
4: Ano, to jsem řekl.
3: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Aleš je s vámi nejen jako moderátor, ale já mám takový pocit, že po 11. i jako šéf, kuchař, podávat se bude obědovka fantasticky vypečená a křupavá pizza. A až tady to cítím, jak to krásně voní. A když už jsem řekl vůně jídla, tak právě o tom to bude za chviličku, jste s rozumem, sebou Rigler. Teď ale vůně muziky a svým způsobem vůně hitů, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Pomaličku se blíží doba obědů. Ano, nevím jak vy, ale já často vybírám jídlo čekem. Když jdeme kolem pekárny, tak se mi můžou chutě zbláznit. No a vůbec, jeste vůni. Ano, i tohle to platí, jak moc náš nos tohleto ovlivňuje. Když jdeme třeba na oběd, nebo jak už jsem zmínil, do obchodu, do pekárny a tak dále. Eva Rigler ví své a ráda poradí. Takže Evi, jak je to s tím čichem a vůní na jídlo?
1: Vůně mají skoro až zázračný vliv na naše psychické a vlastně i fyzické zdraví. Ony pomáhají proti bolestem hlavy, zabírají i na bolavé břicho a žaludek, no a velký vliv mají taky na náš nervový systém a na naši náladu. A některé vůně dokonce dokáží ovlivnit hladinu krevního cukru anebo třeba i spalování tuků. Tak třeba vůně grepu údajně stimuluje náš organismus k rychlejšímu spalování tuků. Limetková vůně zase prý snižuje chuť k jídlu a levandule uklidňuje psychiku a zabraňuje emočnímu přejídání. No a třeba vůně rozmarínu, tak ta má antioxidační, antidepresivní a dokonce taky afrodiziakální účinky. Takže se v kuchyni nebojte čarovat s rozmarínem, no a budou si dít divy.
0: Evi, ty jsi říkala, že limetka za trošku brzdí chuť jídlu, jo? Tak já dneska, když půjdu ze studia, tak hned fičím pro limetku, protože u mě, já mám takový pocit, že čím jdeme více k létu, tak tím více k tomu jídlu tíhnu a ta, taková ta myšlenka hubnout do plavek se asi tak trošku rozplývá. Ale s Evou Rigler to provoníme zítra po 11. hodině, takže určitě buďte u toho. Tak a teď z rádia Čas dál hity, které milujete. A ta muzika, ta je bez kalorií. Poté určitě nepřibereme.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Je pondělí a tak večer po 18. se rozjede Music Box Rádia Čas a dneska s podtitulem Jak vznikaly slavné megahity. Dneska se společně podíváme pod pokličku 12 megahitů. Uslyšíte příběhy o náhodách, nevím, inspiraci nebo i tom náročném hledání toho dokonalého zvuku a začínáme v 18 hodin. Moc se na vás těším. Tak a ještě jednou zábava a pozvánka do Havířova.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Lákat určitě bude městské kulturní středisko Havířov na Siegfried Královskou operu s hudbou Richarda Wagnera. Akce je tuto neděli od 15 hodin a více k akci na msk.havirov.cz. Takže bavte se, přeju skvělé zážitky, teď ale zpátky. Hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní

0: Rádia Čas.
1: Tak pondělí ve firmě, ano, spoustu práce, ale samozřejmě také hlad. A s tou prací, já mám takový pocit, že asi nepomůže, ale s hladem, třeba ano. Uvidíme za chviličku, obědy do vaší firmy jsou obědovky. To platí i dneska. A tak věřím, že třeba i přes ten pondělní fofer, ano, prodloužený víkend, že jo, práce nad hlavu. Takže v práci teď Daniel telefon zvedne, tak možná už nás ladí teď na rádiu a bude vědět, ano, teď volají mě z Rádia Čas a nesou obědovku, tak já to zvednu a já věřím, že ano, tak já to jdu vyzkoušet. Takže telefon je 7, 7, 4, 8, 3 a ještě 8, 9.

0: Tak. U nás všechno v pořádku, teď ještě, aby na druhé straně byla reakce. Já věřím, že ano. I při tom pondělku, jak jsem říkal, velmi hektickém. Daniel na druhé straně. No, že by ne, že by ne, že by třeba Daniel, já nevím, na obědě, nebo teď v práci, nebo u pultu třeba něco prodává, nebo něco vysvětluje někomu a nemůže zvednout telefon a je to obrovská škoda. Danieli, je to škoda. Tak já to nechám ještě dvakrát zazvonit. A pokud ne, tak vonavá pizza, bohužel, se nebude konat. Ne, ne, nepodařilo se. Takže Daniel telefon nezvedal, to znamená, že obědovka dneska neproběhla a vonavá pizza, no, zůstane třeba na zítřek pro někoho z vás. Takže ještě jednou doporučuji, pokud jste ve hře, hlídejte si telefon po 11. hodině. To je ta naše vonavá hodinka, kdy vozíme firmu do vaší, firmu pizzu, do vaší firmy. Takže třeba zítra. Třeba zítra ten vonavý příběh dotáhneme do konce. Tak jo, jdeme zpátky za muzikou, to také krásně voní a z rádia často jsou hity, které milujete.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
5: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
4: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
1: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
8: Dalším hostem talk show Selfie s Táňou bude zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák.
9: Už jsme se v jeden moment trošku báli toho, že neumíme už zapařit, což nás teda docela jako dokázalo vylekat. Už mi čím dál tím víc, právě jak si začíná žena všímat toho, že si nás všímá, jak teď říká, ale měl bychom koupit nějaký nový jadry, když chodím vedle tebe, abych ti nedělal osudu, takže to využívá takhle.
10: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
11: Rádio Čas.
12: Hity, které milujete.

0: No, stačily 3 minuty a řekli jsme si úplně všechno s Mikem, co jsme dělali o víkendu, jaké jsme měli aktivity a tak dál a tak dál. A Mikey se může pochlubit, protože ty trénuješ na půlmaraton. Je to tak.
1: Já jsem se rozhodnul, že zaběhnu půlmaraton, ale počkej, já jsem se rozhodnul ještě dřív, než jsem kdy v životě běžel. Jo, já jsem si dal metu, že začnu běhat a že zaběhnu půlmaraton. Zaplatil jsem si to, koupil jsem si to. Mám trenéra, s kterým chodím cvičit, a on mi říkal: "Ty Mikey, ale už jako by to chtělo začít cvičit. To není tak, že prostě si řekne, že půjdeš na půl maratona a půjde to samo." No tak teďka předevčírem jsem zaběhl 11 kilometrů, jsem si udělal trasu a včera dalších 10, takže no už to jde, po páté v životě jsem běžel včera.
0: Vím, o čem mluvíš, no. to je dřina. Hele, dneska se bavíme o muzice, které LPčko máme jakože nejradši, že si ho prostě, je to náš diamant a klenot. Třeba to posloucháš při tom běhu.
1: Jo, já jsem si v poslední době strašně oblíbil Reného Danka a on nedávno vydal album, ono to zní trošku depresivně, ale je to naprosto jako pro mě úplně skvělé a teď mi normálně vypadlo to jméno, ale já to tady v rychlosti najdu. Jmenuje se to Trauma Party, ale to je album, se kterým já teďka jako se hodně zžívám a je to taková pohodová muzika do těch sluchátek při tom běhu, takže to já mám rád.
0: Ty si budeš pouštět potom půlmaratonu Trauma Party.
1: A ono to zní jako blbě, ale jsou to super písničky, mám ho rád.
0: Tak jo, dále už Mikey, pojďme na aktuální zprávy a bude poledne, takže dobrou chuť.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radiočas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
7: Nehoda se aktuálně řeší v Opavě v ulici Pekařské, srazila se tady 2 osobní auta. Zdržíme se taky v Hranicích na Přerovsku na třídě 1. máje. I tady bourali 2 osobáky a problémy jsou taky na hlavním tahu ze Zlína do Vizovic. V obci Lípa bouralo nákladní auto.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Se studenou frontou v půlce pracovního týdne dorazí déšť. Zámecký park v Ostravě Porubě čekají rozsáhlé úpravy. Hokejový brankář Klimeš bude po Vítkovicích působit na Slovensku. Dobré pondělní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zasáhne studená fronta. Velkého ochlazení se ale bát nemusíme. Nicméně v polovině pracovního týdne se obloha začne zatahovat a podle televize LTV Plus nás čekají taky vydatnější srážky. Teploty ale zůstanou u 20.
6: Morava aktuálně.
7: Zámecký park v Porubě bude jako nový. Ostravský obvod tu chystá rozsáhlé úpravy. Vymění se chodníky a projekt počítá i s výsadbou stromů a keřů. V oblasti přibude nové veřejné osvětlení a altán. V plánu je taky obměna mobiliáře. Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun. Další podrobnosti dodává mluvčí Martina Žítková.
8: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
6: Rádio Čas, sport.
7: Hokejový brankář Lukáš Klimeš bude po odchodu z extraligových Vítkovic působit na Slovensku. Jako svou novou golmanskou jedničku ho na klubovém webu představil Zvolen, který od příští sezóny povede český kouč Marek Zadina. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a nejvyšší teploty se v úterý mají pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Podobně to má vypadat taky ve středu. Tolik zprávy. Po 12. hodině pokračuje pondělí, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Pešoko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
10: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
0: Tak prosím vás.
10: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
0: Ano, to jsem řekl.
10: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: 10 minut po 12. hodině od mikrofonu ze studia Rádia Čas. Už vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě skvělá muzika a hity, které milujete. No a my se za chviličku podíváme na jeden hodně zajímavý průzkum, který zjišťoval, jaká je pravděpodobnost, že během života najdete tu pravou lásku. Tak schválně můžete si tipovat, otázka, jak budete blízko či daleko, podrobnosti se povíme za chvilku. Mrkneme se také na megakoncert Rádia Čas, teď už ale posílám další muziku.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost Přeponělková mi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my se podíváme, jak jsem sliboval, na pravou lásku. Já tady mám totiž jednu hodně zajímavou studii, která tvrdí, že šance, že během života potkáte svou skutečnou životní lásku, je jen kolem 3 až 5%. Pravá láska totiž není jen o přitažlivosti nebo správném načasování, stojí také na důvěře, kompatibilitě, společných hodnotách a ochotě budovat vztah dlouhodobě, tak pokud vedle sebe tu pravou lásku máte, tak si toho rozhodně pořádně važte. Ode mě je za chviličku další muzika a hity, které milujete.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které milujete.

0: Vaším parťákem je v pondělí odpoledne, zůstává Rádio Čas. A ono už se to sice moc dneska nenosí, že by se kupovaly LPčka, alba a podobně. Přece jenom žijeme v digitální době. Každopádně tak se dneska ptáme, jaké je vaše nejoblíbenější hudební album, protože samozřejmě i online už dneska můžeme nakupovat tyto alba. No a co si pročítám komentáře na Facebooku, tak naprosto... Jednoznačně na prvním místě se objevuje Michael Jackson, tak dejte vědět vy ostatní, jak to máte. Klidně využijte WhatsApp, Rádia Čas, můžete nahrávat i hlasovky. Zavzpomínejte, jestli jste si někdy třeba nějaké to albíčko koupili a dejte nám vědět. Teď se ale pojďme podívat na počasí, tak jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní

0: Posloucháte Rádio Čas a když dneska řešíme ty alba a ptáme se na vaše nejoblíbenější alba, tak vzpomínáte ještě na album od skupiny Europe The Final Countdown? Letos tato skupina slaví 40. výročí od vydání tohoto legendárního alba a pořádá evropské turné a pozor, protože se objeví také v Evropě, v Česku. A na jediné místo v Česku, kam se přijdou podívat a zaspívat, tak bude megakoncert Rádia Čas. My jsme neskutečně rádi, že se to podařilo, že právě nás se vybrali pro jejich koncert a vy můžete být samozřejmě u toho. Už 21. listopadu se potkáme v Ostravar Aréně a jak je běžné na našich megakoncertech, tak tam nebude skupina Europe sama. Vystoupí také David Koller, Olympic, Lenny a nebo speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte své lístky v dostání, aktuálně v předprodeji na našem webu sazradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4 minuty, 13. hodina. Pojďme se podívat na cesty s Honzou, čekají nás také informace z dopravy a v těch si řekneme, nebo informace ze zpráv, pondělí je náročné, a v těch si řekneme, že vláda schválila EET. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
5: Kolony se právě teď tvoří v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před mostem ve Vítkovicích. Buďte opatrní. Stále jsou problémy taky v Opavě v ulici Pekařské, kde bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. Cyklista tady srazil chodce a na místě jsou záchranáři. A bouračka dvou aut nás potrápí taky v Hranicích na Přerovsku na třídě 1. máje.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Vláda schválila elektronickou evidenci tržeb. U kontejnerů ve Znojmě je budou fotopasti. Hokejový útočník Fridrich bude po Olomouci působit ve Finsku. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Elektronická evidence tržeb je zpátky, schválila ji vláda. Týkat se má restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají dostat podle plánu koalice živnostníci s obratem do 1 000 000 korun, kteří využívají paušální daň.
6: Morava aktuálně.
5: Bohumín a Kopřivnice chystají další obytnou výstavbu. Zástupci měst si proto vyměnili zkušenosti. Například Kopřivnické zajímala lokalita Petra Cingra, kde se místo starých domů budou stavit rodinné domy. Pokračuje mluvčí Bohumína Jana Končítková.
7: My jsme se naopak zajímali o developerský projekt Kopřivnice Západ, který počítá s výstavbou zhruba 120 bytů prostřednictvím soukromého investora. My připravujeme podobnou lokalitu na Panském 2, kde v příštích letech vznikne nový domov pro seniory. Ve hře je také možnost doplnit území o další typy bydlení, například řadové domy nebo menší bytové domy.
5: Vedení Znojma došla trpělivost s bordeláři. Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů na odpad začne město instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť postupně umístňuje i kamery a je odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením.
6: Rádio Čas, sport.
5: Hokejový útočník Petr Fridrich bude po odchodu z extraligové Olomouce působit ve finském klubu. Na severu Evropy podepsal roční smlouvu. 25-letý útočník byl v poslední sezóně nejproduktivnějším hráčem Hanáků. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až skoro jasná, místy polojasná a naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
6: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
9: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
0: Tak prosím vás.
9: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
0: A do to jsem řekl.
9: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6. a 9. Dobré ráno, Moravo.
6: Rádio Čas.
10: Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

I čtvrtý květnový den posloucháte Rádio Čas. Svátek má dneska Květoslav, tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší a my se dneska ptáme a řešíme, jaké je vaše nejoblíbenější album. Tak dejte vidět, napište na Facebook a nebo na WhatsApp Rádio Čas. Já za chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit za sportem a podíváme se také na to, jak obědvat ve vaší firmě úplně zdarma. Teď už ale hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Je tady nový týden, tak pojďme se podívat, kam můžeme vyrazit, a já tady mám pozvánku do Havířova, protože v neděli 10. května tady proběhne další domácí zápas 4. moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se v 10 hodin 15 minut a fotbalisté MFK Havířov přivítají fotbalisty Pusté Polomy. Tak pokud vyrazíte, tak přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a s naším rádiem můžete také obědvat úplně zdarma a nejenom vy, ale také vaši kolegové v práci. Stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz do obědovky Rádia Čas. No a pokud u vás v práci budete poslouchat naše rádio, tak vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal vybere někoho z vás, kdo jste se registrovali a zavolá vám. A pokud zvednete telefon, což je co asi to nejdůležitější, a prokážete, že posloucháte naše rádio, tak máte oběd, pici pro kolegy i pro vás úplně zdarma. Tak držím palce, ať to tento týden vychází. Pojďme se teď podívat na počasí, jak bude zítra v úterý.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v úterý pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Společnost vám dělá připomínku Rádio Čas a my se podíváme do dnešního rána na víš, nevíš. Já se přiznám, že dneska bych nevěděl vůbec nic. Po prodlouženém víkendu pouštěl jsem si to, no neuspěl bych. Trošku obdivuju naše ranní moderátory. Každopádně, schválně, jak byste obstáli vy, pojďte se podívat na to, jak to vypadalo a co všechno byste věděli a co věděli naši moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1841 byl loupežník Babinský odsouzen k 20 letům žaláře. Ty si potom odseděl částečně v Brně i na Špělasu. Po propuštění, protože se ho ujali řádové sestry Boromejky, až do své smrti pobýval a pracoval u nich.
4: A máš možnosti, já taky nevím.
3: Jasně, že jo. Vaření, zednické práce, zahradničení anebo práce v místní knihovně.
5: No. Mně by se líbilo zahradničení.
4: A mně by se líbila knihovna.
3: To bylo dobré, vrah je zahradník, že jo? Zvlášť no, Babinský, to byly loupežné vrahy.
4: Ale myslím si, že Babinský asi s tím čtením to nebude až tak jako to. Tak já budu souhlasit s Kristýnkou.
3: A je to tak.
4: Fakt,
3: no jasně, jasně, jo? Přesně tak, ano. V roce 1959 byly předány první k dnešnímu tématu hudební ceny Grammy. Jednu z nich obdržela i tato legenda, opravdu legenda, paní zpěvačka.
5: My asi rovnou poprosíme posluchače.
4: A není to maminka od...
3: Chcete nejdřív jako doplnit? Ella?
4: Fitzgerald.
3: Jo, tak pozor, tak to si musíme už uznat.
5: Dobrá seš, já vůbec netuším.
3: Holky, 4. května zemřel krutou smrtí svatý Florián, který je nejčastěji znám a uctíván jako patron koho čeho?
5: Hasičů.
3: Nebudeme dávat ani na výběr. A to je všechno, děvčata. Myslím, že se musíte usmívat dneska na svět, kdybyste nechtěli.
5: Děkujem. Ne? Dneska to bylo milé.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
6: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
7: Partnery akce jsou
8: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
7: Hity, které milujete.
9: Radio Čas.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
13: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektronicky.

0: Tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
0: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: I minutu před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Teď už nás čekají informace z dopravy s Honzou a také zprávy, ve kterých si řekneme, že Česko opět trápí výrazné sucho.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
3: Aktuálně jsou problémy ve Frýdku Místku. Na ulici Beskidské bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se stále řeší v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. Cyklista tady srazil chodce, na místě zasahovali záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Uhersko-Hradišťsku, na trase Babice-Kudlovice a s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Porgesově. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Česko opět trápí výrazné sucho. Senior taxi v Kroměříži přinese novinky. Tenistka Siniaková je zpátky v čele světového žebříčku ve čtyřhře. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko trápí sucho. Letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka. A to je podle odborníků mimořádně brzy.
2: Morava aktuál.
3: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím bude sloužit dalších 5 let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Ten bude dopravu zajišťovat až do roku 2030. Senior taxi v Kroměříži nabídne nové služby. Jaké, tak na to jsme se zeptali mluvčího Jana Vondráška.
4: Novinkou by mělo být to, že v jednom okamžiku by měla být k dispozici nejméně 3 vozidla, čímž město reaguje na velkou poptávku cestujících seniorů především v ranních hodinách. Očekáváme, že výrazně ubude těch zájemců o služby senior taxi, na které se nyní z kapacitních důvodů nedostává. Služba senior taxi bude i nadále provozována ve všední dny od 6:30 do 15 hodin. Cestující za jednu jízdu zaplatí vždy 30 korun, za samostatnou jízdu je považována také jí za zpáteční.
3: Službu budou moci i nadále užívat občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPP.
2: Rádio Čas, sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Úterý bude jasné až skoro jasné, místy polojasné a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
6: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
7: Tak prosím vás.
6: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
7: A do to jsem řekl.
6: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
2: Ha.

0: Vaším parťákem zůstává Rádio Čas. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete tento týden vyrazit za zábavou. A podíváme se také na to, jak bude vypadat zítřejší Jeste s rozumem. Teď už ale hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Pokud přemýšlíte, kam o dalším víkendu vyrazit, tak já tady mám pro vás pozvánku za dobrým jídlem do Ostravy, protože v sobotu v 10 hodin v dolní oblasti Vítkovic v Ostravě odstartuje Poest Festival. Čeká na vás gastroměstečko plné oblíbených podniků, vaření na stage, cooking show, koncerty a bohatý program pro celou rodinu. Vystoupí třeba Janek Ledecký, těšit se můžete také na freestyle, BMX exhibici, bude tady chill zona, no prostě skvělá akce ze spousty jídla, dobré muziky a pohodovou atmosférou. Vstup je zdarma, tak pokud vyrazíte, přeji příjemné zážitky.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a už zítra, tak jako každé úterý po 11. hodině v našem eteru Rádia Čas odstartuje pořád Jste s rozumem s kolegyní Evčou Rigler. No a my se bavit budeme o vůních, o tom, jaký to má vliv na jídlo, a já se přiznám, že když mi jídlo nevoní, tak to není vůbec dobré. A ba naopak, když už cítím, že něco krásně voní, tak se mi zbíhají sliny a nemůžu odolat. Tak co by nám k tomu řekla Evča?
1: Vůně mají skoro až zázračný vliv na naše psychické a vlastně i fyzické zdraví. Ony pomáhají proti bolestem hlavy, zabírají i na bolavé břicho a žaludek, no a velký vliv mají také na náš nervový systém a na naši náladu. A některé vůně dokonce dokáží ovlivnit hladinu krevního cukru anebo třeba i spalování tuků. Tak třeba vůně grepu údajně stimuluje náš organismus k rychlejšímu spalování tuků. Limetková vůně zase prý snižuje chuť k jídlu a levandule uklidňuje psychiku a zabraňuje emočnímu přejídání. No a třeba vůně rozmarínu, tak ta má antioxidační, antidepresivní a dokonce taky afrodiziakální účinky. Takže se v kuchyni nebojte čarovat s rozmarínem, no a budou se dít divy.
0: Řekla Evča Rigler, no jak jsem říkal, celý pořad už je zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas. Teď se pojďme podívat na počasí.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná, až skoro jasná, místy bude nebe polojasné. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v úterý pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

Dneska hledáme nejoblíbenější a nejlepší hudební alba, ptáme se na Facebooku a také na WhatsAppu, jaké je to vaše nejoblíbenější. A ono, co si budeme, dneska už se albíčka, LPčka moc neprodávají, většinou si můžete koupit online, ale nebo si všechno poslechnout už tuto chvíli přes různé streamovací platformy. Každopádně, co se dívám na komentáře, tak nejčastěji samozřejmě král popu Michael Jackson, Jakub napsal třeba taky Boba Marleyho, Majka a Lucku Bílou, tak dejte vědět i vy ostatní, budeme se tomu věnovat. No a když jsme u té muziky, tak já tady mám pozvánku

0: Ještě na dnešní večer, protože jako každé pondělí je dneska po 18. hodině odstartuje Music Box a my se budeme věnovat tomu, jak vznikaly slavné hity, takže po 18. hodině s Alešem Škubalem.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
3: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete. Po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Zamíříme na cesty a se mnou už je tady také Tereska, teďka přiběhla k mikrofonu, má ho vysoko. Čau.
1: My jsme se zapovídali, ale už jsem samozřejmě zde v budově přítomna.
0: Teresko, jaký jsi měla víkend prodloužený?
1: No tak samozřejmě díky tomu počasí byl krásný, takže jsme trávili čas s chlapečkama někdy s přáteli, někdy s rodinou a oblézali jsme vše možná dětská hřiště, ideálně hospůdky, kde jsou hřiště pro.
0: No jistě.
1: Takže tak.
0: My dneska řešíme Véteru Rádia Čas, LPčka a Alba. Máš nějaké album, které máš fakt ráda?
1: Tak určitě Michael Jackson, jako to je taková Sinatra. A myslím si, že třeba i Metallica, kterou sice nevlastním doma, ale mají spousta mých kamarádů, takže to vždycky ráda poslouchám.
0: Ano, Michael Jackson mimo jiné vede u našich posluchačů, tak dejte vědět vy ostatní, jak to máte, pište Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už ale předávám slovo Honzovi, zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy, tam si řekneme, že zítra si za pohonné hmoty mírně připlatíme.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
4: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Pozor si, teď musíme dávat ve Frýdku místku v ulici Beskydské. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Velké problémy jsou v Brně, jednak v ulici Vranovské bourala 3 osobní auta a v Brně pozor taky v ulici Židenické, kde se srazily hned 4 osobáky. V Brně je pak problém i v ulici Porgesově, tady bouralo nákladní auto s osobním. Dále jsou komplikace v obci Babice na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu na Kudlovice, tady se srazila 2 osobní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Za benzín a naftu si zítra mírně připlatíme. Ostravští strážníci se zaměří na osamělé seniory. Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Pirochta. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín v Česku se bude moct prodávat maximálně za 44 korun a 29 haléřů za liter. Nafta za 44 korun a 59 haléřů za liter. Stropy se tedy v obou případech nepatrně zvýšily.
2: Morava aktuál.
6: Strážníci městské policie Ostrava vyrážejí za seniory a zaměří se hlavně na ty osamělé, říká mluvčí Helena Badurová.
7: Preventisté vyráží přímo do bytových domů, kde spolupráci s domovníky pořádají preventivní setkání ve společných prostorách. Cílem je oslovit právě ty seniory, kteří se běžně do komunitního života nezapojují a dát jim možnost setkat se s strážníky přímo v místě svého bydliště. Neméně důležitou součástí programu je internetová bezpečnost, kde seniory učíme rozpoznávat podvodné e-maily a bezpečně se chovat v online prostoru.
6: Obyvatelé na Pajedel rozhodnou o budoucnosti města. Letos můžou v rozpočtu vybírat hned ze 4 projektů. Lidé můžou hlasovat od 1. května, a to buď elektronicky, odevzdáním hlasovacího lístku na podatelně, anebo zaslání hlasu e-mailem.
2: Rádio Čas, sport.
6: Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i letos. Naposledy působil v Mladé Boleslavi. Zítřek bude jasný až skoro jasný, místy polojasný, nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Pašelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
1: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
9: Tak prosím vás.
1: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
9: Ano, to jsem řekl.
1: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a tady nám dohrává Alphaville Forever Young. No samozřejmě jsem si i hned vzpomněla na Karla Gotta a jeho ikonické Být stále mlád. Musím říct, že když se řekne v současné chvíli mistr Karel Gott, tak samozřejmě většině naskočí i jeho krásná dcera, která vydala novou písničku. Na to si v našem vysílání posvítíme už za malou chvíli a řekneme se k tomu pár podrobností. Jinak jsem vás chtěla přivítat u dnešního pondělního odpoledního vysílání. Doufám, že jste do nového týdne vkročili tou pravou nohou. Minimálně počasí nám stále přeje. Venku to vypadá úžasně, tak já přeji, ať je celý týden co nejúspěšnější. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, no a budem tady společně až do 6. hodiny. A teď už posílám další muziku a ta bude teda něco, co doufám nepřivoláme díky tomu It's Raining Men.
1: Hity, které milujete.

0: s námi na vlnách Rádia Čas a jak jsem slíbila, my si teď posvítíme na novou písničku Charlotte Gottové, respektive nově už Charlotte Gott přejmenované, která vydala ke svým 20. narozeninám přesně v ten den, tedy 34. písničku In Too Deep. Její první solová tvorba, celé v angličtině, o mezilidských stazích, o tom, jak se noří hlouběji a hlouběji a onen dotyčný stále nechce pochopit, po čem vlastně touží, ve zkratce. Já si myslím, že písnička je opravdu velice hezká, ona má opravdu neskutečně sladký hlas. Na druhou stranu asi chápu, proč někteří trošku srovnávají tu písničku s tou, která je od The Weeknda, Earn It It, která zazněla v 50 odstínech šedi. Jistá podobnost tam určitě je. Klidně si je puste po sobě a považte sami. Nicméně věřím, že určitě bude mít slibnou kariéru, protože, jak říkám, ten hlasový potenciál je tam obrovský a zároveň ta písnička byla vytvořena ve spolupráci s úžasným světovým britským producentem Sašou Skarbekem, který má na svědomí písničky například od Miley Cyrus nebo Adele, takže rozhodně věřím, že o Charlotte ještě hodně uslyšíme.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas a právě nám dohrává Survivor Eye of the Tiger. Já musím říct, že si vždycky vzpomenu na to, co odborníci říkají o téhle písni, že je to ta, co nejvíce nakopne, tak schválně mi napište třeba, která je ta vaše topovka, která vás ve fitku dokáže absolutně nejvíce navnadit, nebo třeba při běhu či jakéhokoliv jiného sportu. Já musím říct, že u mě se to vyloženě střídá. Jsou chvíle, kdy si opravdu pustím nějaký hard rock metal a potřebuju nějaké řezivo, které mě nakopne, a pak jsou i chvíle, kdy si třeba ve fitku pustím One Direction a taky to funguje. Takže já si myslím, že hodně záleží na tom, jakou má zrovna člověk náladu. Speciálně u nás žen, které jsme cyklické, tak tam je to ještě více o tom, jaké máme zrovna rozpoložení. Důležité je vždycky mít po ruce ten správný song, který dokáže nakopnout, abychom pak náš trénink zvládli. No a někdy nás krásně dokáže nakopnout i počasí, protože si člověk třeba řekne, že když je venku takhle nádherně, jako je zrovna dneska, tak by vyrazil třeba někam na výlet. No a ta chůze, to je samozřejmě ten nejzdravější sport ze všech. Takže pojďme se rovnou podívat, zdali nám to počasí vydrží, a já držím palce, že snad ano.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná, místy bude nebe polojasné a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v úterý pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, to byla skupina Čina Skino a pokud milujete jejich hudbu, tak musím říct, že letos asi budete spokojení, protože ti teda jedou neskutečné bomby a mají takovou svoji krásnou tour po mnoha různých místech v České republice. Počínaje 13.6. ve Valašském Meziříčí a pak už to pokračuje během úplně celého léta, každého víkendu až někdy do poloviny září, takže určitě věřím, že pokud máte chuť, tak najdete koncert, který se vám bude hodit. Nicméně, pokud jako obecně milujete českou muziku, tak si ji můžete přijít užít třeba i na náš megakoncert Rádia Čas, protože ten bude samozřejmě opět probíhat v listopadu, konkrétně 21.11. No a z české muziky se můžete těšit například na Davida Kollera, Olympic, pak teda něco mezi Leny a Marpo, tam je to takové spekulativní, jestli se zpívá česky nebo v jiném jazyce. No a mimo to, kdyby teda vám úplně nevyhovovala česká hudba, tak třeba taková Europe, to by mohlo naplnit vaše očekávání. No já si myslím, že to bude neskutečný zážitek, už jenom při představě, že to bude navíc jejich evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. No, já si myslím, že žádný správný fanoušek u toho nesmí chybět, takže mrkněte rovnou na lístky.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
7: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
8: Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, no a za malou chvíli už jsou tady zprávy ze světa i z domova s Honzou Gavelčíkem a také čerstvé informace ze silnic. No a já také přidám jednu velice důležitou zprávu, která je z Velké Británie, která se rozhodla, že zavede hodiny zaměřené na respekt k ženám a dívkám právě proto, aby se co nejvíce pracovalo na dlouhodobé prevenci, tedy snížení výskytu všemožného obtěžování, násilí a toxického chování už od mladého věku. Já posílám obrovský palec nahoru a snad se to jednou dostane i k nám.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
4: Stále jsou problémy ve Frýdku Místku na Beskydské ulici, kde bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v Brně v ulici Vranovské, tady bourala 3 osobní auta. Na Jižní Moravě pozor taky u Vyškova na staré cestě na příjezdu od Rousínova, tady taky bourala 2 osobní auta. A na Brněnsku se řeší nehoda taky v obci Drásov, v ulici Všechovické, tady osobní auto srazilo cyklistu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Se studenou frontou v půlce pracovního týdne dorazí déšť. V Ostravě proběhne už po čtvrté mistrovství světa v parahokeji. Hokejový brankář Klimeš bude po Vítkovicích působit na Slovensku. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zasáhne studená fronta. Velkého ochlazení se ale bát nemusíme. Nicméně v polovině pracovního týdne se obloha začne zatahovat. A podle televize LTV Plus nás čekají taky vydatnější srážky. Teploty ale zůstanou u dvacítky.
1: Morava aktuálně.
4: V Ostravě se příští rok už po čtvrté uskuteční mistrovství světa v parahokeji. Ostravar Arena bude hostit turnaj od 1. do 8. května. Na šampionátu se představí osmička týmů z paralympijských her v Miláně. Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun. Další podrobnosti dodává mluvčí Martina Žítková.
5: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
1: Rádio Čas, sport.
4: Hokejový brankář Lukáš Klimeš bude po odchodu z extraligových Vítkovic působit na Slovensku. Jako svou novou golmanskou jedničku ho na klubovém webu představil Zvolen, který od příští sezony povede český kouč Marek Zadina. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra plná sluníčka. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné. Místy bude obloha polojasná. A naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas. Dneska s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
7: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
8: Tak prosím vás.
7: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
8: Ano, to jsem řekl.
7: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6. a 9. Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Hity, které milujete. Radio Čas. All the

myself. Jste s námi na vlnách Rádia Čas a teď tady s námi byl i Justin Bieber, který v roce 2026 zaznamenává opravdu velkolepý návrat na pódia, který se v posledních letech docela stranil. Tak začalo to samozřejmě tím, že vystoupil na jednom z největších festivalů světa, Coachella, a opravdu ukázal, že zase je ve své plné síle. A já jsem se dívala, že by měl pokračovat i v rámci nějakého turné. Mimochodem vystoupí i na letošních Grammy. Dokonce se objevily i zmínky o nějaké nové hudbě. Já jsem si poslouchala všemožné písně z jeho posledního alba, například píseň Sedmi krásky, která za mě je úplně překrásná a povedla se ve velkém, ale důležité je, že Justin se rozhodl, že opravdu ten návrat byl opravdu zodpovědně, a proto v roce 2027 pojede na celosvětové turné, no a mezi navštívenými zeměmi by měla být i Česká republika. Takže máme se na co těšit, případně tam je i třeba Německo, Polsko, Maďarsko, takže věřím, že bude z čeho vybírat a těšíme se.

0: Ladíte Rádio Čas, no a nám minulý týden oslavila úctyhodných 95 let herečka Jiřina Bohdalová. A představte si, já jsem teďkom zjistila, že se ukázalo, že ona je herečkou s nejdelší kariérou na světě. Já se tomu vlastně ve své podstatě vůbec nedivím, protože ona už se opravdu objevovala jako velmi, velmi mladoulinká dívenka na filmových plátnech, ale to, s jakou vitálností hraje až do dnešních chvil, to je prostě neuvěřitelné. Samozřejmě my všichni jí máme zafixovanou také jako úžasný hlas Křemílka a Bochomůrky, Malé čarodějnice, Rákosníčka či Racochejla, ale její herecké umění je opravdu něco naprosto nezaměnitelného a i když na její povahu můžou mít různí lidé různé názory, jedna věc se jí nedá upřít, tahle ženská má vážně chuť do života a umí se bavit i v tomto věku. A za to rozhodně klobouk dolů. No a my držíme palce, ať tím životem v obdobném nadšení proplouvá i nadále a snad ještě uvidíme v nějakých zajímavých dílech.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a venku sice máme počasí, které vyloženě vybízí k tomu, abychom byli někde v přírodě. Pokud byste ale přeci jenom měli jiné plány, například si vyrazit do kina, tak samozřejmě to, co tam aktuálně všechny nejvíce drtí, není k překvapení Ďábel nosí Pradu 2, i když tam ta návštěvnost je taky obrovská, ale samozřejmě film Michael o Michaelu Jacksonovi. To rozvířilo vody úplně všude na všech streamovacích platformách a představte si, že Michael Jackson je aktuálně tím nejstreamovanějším umělcem na celém světě a drtí dokonce i takové špičky, jako je Taylor Swift nebo BTS, což na to, jak dlouho už je po smrti, teda klobouk dolů. Ale není se čemu divit, ten film neskutečně bouchl a návštěvnost je naprosto úžasná. Co se výdělku týká, tak už je jasné, že to bude ten nejúspěšnější hudební autobiografický film vůbec a nejenom v hudebních žánrech, ale celkově autobiografické filmy. A já se musím přiznat, že se tam taky chystám, protože tam ty streamy vystřelily dokonce o 116% a každý, kdo na tom filmu byl, mi říkal, hele, jdi, to stojí za to. Takže tady už víme, kam vyrazit, no a pokud byste přeci jenom raději zvolili tu přírodu, tak Honza Gavelčík už pro nás má zprávy o tom, jaké nás čeká počasí zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v úterý pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Radio Čas je tady s vámi i při pondělním odpolední a pokud jsou mezi vámi tací, kteří mají doma pejska, tak mám pro vás skvělou zprávu. Je velká šance toho, že se dožijete výrazně většího věku než ti, kteří pejska nemají, protože když si na to odborníci posvítili, tak zjistili, že majitelé psů ujdou zhruba o 1 000 000 kroků ročně více nežli lidé, kteří psy právě nemají, protože denně je to nějakých 2700 kroků. A není to jenom kvůli samotné motivaci zevnitř, ale protože prostě někdo čeká u dveří a nezajímá ho, jaké je zrovna počasí. Ven se prostě jde, tak či tak. Zejména pokud máte samečka, protože ten samozřejmě musí značkovat. No a ukázalo se, že všichni majitelé psů zpravidla mívají nižší riziko úmrtí v souvislosti se srdcem a cévami. A není to jenom o samotném pejskovi, který přináší radost, ale zároveň je to nějaká rutina pohybu. Chůze je ten nejzdravější sport. Navíc máme více denního slunečního světla, tudíž více vitamínu D a takovou nějakou jako přirozenou motivaci jít ven v den, i když se vám zrovna nechce. Taky jsou více aktivnější, tím pádem méně nachylní k obezitě a různým onemocněním srdce. No a já si myslím, že z toho jednoznačně vyplývá, že pokud uvažujete, zdali si pořídit pejska, odpověď zní ano.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
4: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
3: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
5: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a já už se s vámi pro dnešek oficiálně loučím. Mějte se nádherně, pořádně si užijte zbytek dnešního dne. Přeji hlavně úspěšný start do nejen nového týdne, ale i do nového květnového měsíce. No a my se uslyšíme zase příští týden po 3. hodině. Tak se mějte krásně a držte si úsměv na tváři. Tak čau. Čas. Rádio Čas.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na ulici Doktora Malého. Tady stojí odstavené osobní auto. A problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí na výjezdu na Vsetín. I tady počítejte s dopravní komplikací.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Za benzín a naftu si zítra mírně připlatíme. Dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích brzy skončí. Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Pirochta. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín v Česku se bude moct prodávat maximálně za 44 korun a 29 haléřů za litr. Nafta za 44 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se tedy v obou případech nepatrně zvýšily.
4: Morava aktuál.
3: V Ostravě už brzy skončí dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích. Rekonstrukce mostů se tu blíží ke konci. Už ve čtvrtek přestalo platit omezení na Místecké ulici pod mosty. Otevření Rudné se chystá už z kraje tohoto týdne. Senior Taxi v Kroměříži nabídne nové služby. Jaké, tak na to jsme se zeptali mluvčího Jana Vondráška.
5: Novinkou by mělo být to, že v jednom okamžiku by měla být k dispozici nejméně 3 vozidla, čímž město reaguje na velkou poptávku cestujících seniorů především v ranních hodinách. Očekáváme, že výrazně ubude těch zájemců o služby Senior Taxi, na které se nyní z kapacitních důvodů nedostává. Služba Senior Taxi bude i nadále provozována ve všední dny od 6:30 do 15 hodin. Cestující za jednu jízdu zaplatí vždy 30 korun, za samostatnou jízdu je považována také za
3: službu budou moct i nadále užívat občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPP.
4: Rádio Čas.
3: Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i letos, naposledy působil v Mladé Boleslavi. Zítřek bude jasný až skoro jasný, místy polojasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje pondělní podvečer na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
7: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
8: Tak prosím vás.
7: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
8: A do to jsem řekl.
7: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
4: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
8: Tak vítejte u hudební speciálky Rádia Čas Music Boxu a dneska jak vznikaly slavné hity. Dnes se tedy společně podíváme pod pokličku 12 megahitů. Uslyšíte příběhy o náhodách, inspiraci i náročném hledání dokonalého zvuku. Tak klidně volume doprava. Začínáme. Představte si, že megahit Baby One More Time, Rádio Čas samozřejmě hraje, odmítly skupiny TLC a také skupina Backstreet Boys. Ale teprve 16-letá Britney Spears řekla, tak tohle beru já. No a tento song definoval přelom tisíciletí. Ikonický klip ve školní uniformě vzniknul podle jejího vlastního nápadu. No a kdo by dneska neznal baladu I Will Always Love You? Ano, skladbu původně měla zpívat Dolly Parton, ale nakonec ji Whitney Houston naspívala pro film Osobní strážce, to dobře víme. No a přemluvila producenty, aby začátek písničky byl a kapela. No a právě tento nájezd udělal z I Will Always Love You i ikonický hit. Jinak skladba se natáčela díky své náročnosti zpěvu několik týdnů. Takže pojďme si ji dát a k tomu samozřejmě Baby One More Time. Music Boxu Rádia Čas je s vámi. Aleš Šklubal a jak už jsem jednou říkal, klidně volume doprava.

0: Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska slavné hity s příběhem. Tady jsou další dva. Dneska už megahit Levin La Vida Loca od Rickyho Martina. Vznikl během jediného večera a vidíte, pro Rickyho to byla mezinárodní sláva. Zvuk byl takový revoluční díky vrstvení nástrojů. A my všichni jsme měli pocit, co posloucháme, že s ním hraje Big Band. Tak a mám tady další hudební příběh, tedy pojďme s ním na scénu. Slavný song z filmu Titanic, My Heart Will Go On. Celine Dion samozřejmě původně vůbec nechtěla zpívat. Autorovi řekla, mně se tohle nelíbí, tohle nebude nikdy hit. Producenti filmu Titanic dlouho přemlouvali, aby alespoň jednou zkusila naspívat. No a právě to, až se nechce věřit, tahle ta demo verze nakonec zůstala. Prostě na první dobrou. No a zrodil se snad nejromantičtější megahit světa. Tak i náhody mají své kouzlo. A to nejen v muzice, ale i v životě. Na Rádiu Čas ladíte Music Box.

Music Box Rádia Čas. Music Box Rádia Čas dneska slavné hity s příběhem. A tak jak to bylo se slavným songem Bad Romance od Lady Gaga? Ta ho napsala během evropského turné. Ona se inspirovala ruskými módními přehlídkami, opilostí, ale také vlastními toxickými vztahy. No a její extravagantní klip z ní udělal hudební fenomén. Tak mám tady také jeden zaláskovaný příběh a láska, ano, právě hrála tu hlavní roli při vzniku skladby Rolling in the Deep od Adele. Skladba vznikala po bolestivém rozchodu. Adele byla v slzách, když ji ve studiu nahrávala a do téhleté muziky dala opravdový vztek, sílu. A megahit proložený citem vznikl za 3 dny. No a výsledek všichni dobře známe. Celosvětový hit a Grammy k tomu. Hold, i to špatné je někdy k něčemu dobré. Takže teď Lady Gaga a Adele a hned potom další hudební příběhy, tedy jak vznikaly slavné hity. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Box Rádia Čas. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
2: Dneska v Music Boxu jedeme pod povrch 12 megahitů, které rozvibrovaly taneční parkety i streamovací platformy. Co stálo za jejich vznikem? Kdo měl ten klíčový nápad a co všechno se pokazilo anebo povedlo během natáčení? Já tady mám další příběh, který jak vznikaly slavné megahity. Tento příběh patří songu Don't Start Me Now od zpěvačky Dua Lipa. Ona písnička vznikla ve studiu v Los Angeles během jedné noci. Jeden z muzikantů takhle jakože seděl, popíjel kafe, hrál na basu a najednou ona mu říká Dua Lipa, hele, to je dobré, pojďme to rozvinout, pojďme to naspívat, pojďme napsat text. No a ještě tu noc napsali text a hitparádová pecka byla na světě.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a každá písnička má svůj příběh, o tom žádná. Někdy náhodný, někdy dramatický, ale vždycky nezapomenutelný. No a tak tady jsou další dva hudební příběhy. Zpěvačka Katy Perry procházela obdobím krize. Ona potřebovala, řekněme, hymnu, která ji takzvaně nakopne. Spolu s kapelou vytvořili pozbuzující skladbu s jednoduchým poselstvím: ozvi se, nenech si ubližovat. A hlas tygra v refrénu byl doslova nahrán se zvířecí databanky. To zase zpěvačka Taylor Swift si pohrávala s myšlenkou postavit svou image na děvčeti, které pořád randí a píše o tom písničky. Ten nápad se chytnul, on se líbil. No a skladba Blank Space je vlastně o ní. Nic se nevymýšlelo. Tohle Taylor dokonale vystihovalo. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to...

A dnes hity s příběhem a ty poslední dva jsou právě teď před námi. Když máte hudební nápad, ale nemáte hlas, je vám to a já řeknu na part ano k ničemu. A tak muzikant Mark Ronson hledal, až oslovil Bruno Marse. A začala 6měsíční spolupráce. Ten text vznikl po částech. Ronson a Bruno přepisovali slova i muziku a říká se, že vzniklo nějakých 60 verzí songu Uptown Funk. No a výsledek Funky Bomba, která vzdává hold Jamesi Brownovi a hitovka číslo 1 v desítkách zemí. A ještě jeden příběh tady mám. To vám takhle do studia v Londýně přijde pět holek, jo? Za méně než hodinu vznikne song, který změní popovou scénu. Ano, teď mluvím o hitu Wannabe. Tato hitovka vznikla spontánně. Holky chtěly písničku o přátelství a zábavě a melodie, kterou Mel B a Gary Halliwell tedy vymysleli a stal se jedním z největších hitů všech dob. Ten text vypadá jako chaos, ale byl to záměr. On má znít jako pořádně rozjetý večírek. Klip se točil na jeden záběr, to se nechce ani věřit. No a výsledek celosvětový hit číslo 1. Hity s příběhem jsou ve finále, rád připomenu Music Box Rádia Časy, můžete naladit v premiéře v pondělí po 18. hodině a v neděli po 14. Tak ahoj od Aleše Šklubala a budu

0: Mailbox Rádia Čas. Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
5: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
6: Tak prosím vás.
5: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
6: A do to jsem řekl.
5: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž? EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně? eudomy.cz.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
6: Hity, které milujete.
7: She work it, girl, she work the bull. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíme,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
5: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
6: Tak prosím vás.
5: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
6: A do to jsem řekl.
5: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži parboiled lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia chips různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hruska.cz.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller. Olympic. Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Pešelka, Lenka plýtvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
2: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
3: Tak prosím vás.
2: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
3: A do to jsem řekl.
2: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Ha.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Právo s Radimem a Lenkou.
1: Pešelko, Lenka plítvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
2: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
3: Tak prosím vás.
2: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
3: Ano, to jsem řekl.
2: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dalším hostem talk show Selfie s Táňou bude zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák.
1: Už jsme se v jeden moment trošku báli toho, že neumíme už zapařit, což nás teda docela jako dokázalo vylekat. Už mi čím dál tím víc, právě jak si začíná žena všímat toho, že si nás všímají, teď říká, ale měl bychom koupit nějaký nový hadry, když chodím vedle tebe, abych ti nedělal osudu, takže to využívá takhle.
2: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity

0: chuť.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Pešelko, Lenka plýtvá jídlem, si nakrála hrušku a hned jí spadla.
2: Řekni, proč mi spadla hruška na koberec nakrájená? Přišla jsem do studia a říkám, Ráďo, tady máš svoji vodu, nechceš hrušku? A jak jsem nabídla Ráďovi tu misku s tou hruškou, tak se mi to trošku ždrnklo a spadla mi jedna.
3: Tak prosím vás.
2: A víte, co Ráďa řekl? No tak teď už vůbec ne.
3: Ano, to jsem řekl.
2: Pro dobrotu, nežebrotu, každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Ha.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Hity.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou dvě.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.